0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi i letos mají zájem o letní dovolenou. Trvající válka na Blízkém východě nás od nákupu zájezdů podle cestovních kanceláří moc neodradila. Při výběru letošní destinace ale jsme opatrnější a mnohem víc se zajímáme o bezpečnost a cenu. Doba letních pobytů se zkracuje, nejčastěji budeme vyrážet na týden. Hantavirus má ve Španělsku další potvrzený případ. Zdravotníci ho oznámili u muže v Madridu, který byl umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi. Jedná se o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci lodi izolovány. Včerejší prohra proti Norsku byla zasloužená, byli jsme jednoznačně horším týmem. To jsou slova kouče Rulíka po teprve druhé prohře s tímto severským soupeřem v historii. V dnešním duelu proti Kanadě už tak o první místo v tabulce hrát nebudeme, naopak můžeme skončit i na čtvrté příčce. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Jestli se vám ozval Johnny Depp, že o vás napíše knihu a přijede do Tábora jako Jack Sparrow, tak zbystřete. Žena z Táborská bohužel falešnému profilu uvěřila a podvodníkovi poslala skoro 50 tisíc korun. Peníze měly jít na VIP kartu, hotel i návštěvu nemocnice. Policie případ řeší a připomíná, ani slavným peníze fakt neposílejte. Jdeme na počasí, v úterý naměříme i 31 ve Zkýnu. Pověď po celý den slibuje polojasno a zapotíme se i na horách. Tady teploměry ukážou 26.
5: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. Beton-Těšovice.cz

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Přesně tak, krásné ráno, jsme tu opět s vámi, Jasmin, David a já. Ahoj.
2: Ahoj, hezký úterý.
3: Ahoj.
1: Hezký úterý, venku je parádně, co?
2: Venku je parádně, včera bylo taky parádně, takže já se poprvé spálila za tento rok.
1: A já jsem si říkal, co to
2: jsem
1: máš
2: takový ráček trošičku.
1: Takový trochu rák, co David? No. David není spálený.
3: Já si měl Michinu.
2: Klasicky.

0: Michal Šulte, Rehab 605 a Hit Radio, krásné ránko. Jaký máte ráno?
1: Jako po včerejšku trošku smutné, co se týká třeba hokeje.
0: To je pravda. A Jasmin koukala. David koukal.
2: Jsme byli s kamarádama venku na zahrádce a sledovali jsme to, takže atmosféra příjemná, výsledek ne tak úplně.
0: Taky jsem koukal. Já si myslím, že naši hokejisti by si zasloužili nějaké hromadné povzbuzení od celé naší republiky. A to můžeme zprostředkovat právě díky rádiu. Tak co kdybyste nám do minuty šampionů, která začíná za malou chvíli, napsali nějaký vzkaz našemu hokejovému týmu a třeba se to k ním i dostane?
1: Tudíž po vás chceme zase tři věci, jo. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli to zvládnete, tak nějaký opravdu povzbudivý vzkaz pro ty naše kluky.
0: Prosím vás, chápeme, že po včerejšku jste plní emocí, ale opravdu, jak říká Jasmin, chceme povzbudivý vzkaz pro naše hokejisty. Tak číslo znáte 777 937 777. Hnedka po Pink se do toho pustíme. Please don't leave me. 6.06, hezké ráno.

0: Tohle je Pink na Hitrádiu, 6 hodin, 10 minut, začíná minuta šampionů a chtěli jsme po vás, jestli byste něco vzkázali našim hokejistům, našemu týmu, tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: David Žacler, tak včera se hokej nepoved, tak hoši dneska zabojujte a zkuste vyhrát. Ode dna se vždycky odrazíte.
0: Martin Brno, držíme palce, jste borci.
1: Tom Liberec, nevadí.
0: Tereza Plzeň, nezdávejte to, fandíme vám.
1: Lukáš Ostrava, ukažte sílu týmu.
0: Verča Liberec, věříme vám až do konce.
1: Eliška České Budějovice, jste naši hrdinové.
0: David Olomouc, hlavy nahoře, jedeme dál.
1: Andrá České Budějovice, hrajte jako s Pastrňákem, hrajte za Česko.
0: Tomáš Brno, bratrsky si rozdělíme Finou a Švajcarou o vyraďovačkách.
1: Lucka Praha, kluci, den blbec jste si již vybrali, tak hrnaně jsme při vás a držíme vše, co máme, nezavřené.
0: Nezanebřeme.
1: Dávej.
0: Ahoj, Anička z Brodu, hlavně žádný nervy, pukem, ale i brána velká, národ už dneska drží palce, nervy, pivo. Tak do nich. Přesně tak, a ještě tady máme jednu hlasovku, pojďme na to.
2: Ahoj šampioni, tady Romča z Ostravy, fičím zrovna do práce, vysadila jsem dceru v družině. A co vzkazat našim hokejistům? Beru to tak, že ten tým je nově složený, takže kluci, jste skvělí, snažíte se, musí se to sednout, nebojte, my vám fandíme, máme vás rádi, i když to nedopadne a budete jenom a jenom lepší. Ahoj, Romča!
0: Děkujeme za hlasovku, Romčo, a děkujeme za zprávy, za podporující zprávy od vás směrem k našim hokejistům, my jim to předáme. My jim to předáme a oni se budou snažit určitě. Tak, a co předáme vám teď? David Guetta, Terry Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, další parádní muzika pro vás. Tak hezké úterní ráno, chvíli před 6:45. We will find-

0: Čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio a snídeně šampionů. Krásné ráno. No, vy jste srdcaři. Pořád od vás chodí zprávy, co byste vzkázali našemu nároďáku, třeba Jirka píše. Padáme proto, abychom se mohli znovu zvednout, hlavy nahoru, ukažte celému národu, že hokej je vaše srdce, stojíme při vás, ať se vyhrává nebo prohrává.
1: To je hezký.
0: To je fantastický, to je fantastický. No tak dneska bychom mohli něco předvést a hlavně super věc, nemusíte dneska spěchat domů z práce. Protože hrajeme s Kanadou až ve 20:20. Mm-hmm. Co jsem teda ale koukal, tak podle kurzu sázkařů našim moc nevěříme teda.
1: Tak Kanada je Kanada, no.
2: Ještě
1: ale to dáme.
2: Připomínám, že není opravdu nad čím plesat, protože máme jistý postup ze skupiny a stejně jako na každém šampionátu, to vlastně potom je o tom jednom čtvrtfinálovém zápase, jestli budeme bojovat o medaile nebo ne. Takže pořád máme o co hrát.
0: No určitě. No, tak budeme fandit všichni dohromady, můžeme se takhle dohodnout, že jo? A jestli dneska prohrajeme, tak to není chyba hráčů, ale Standy z Brna, který prostě fandil málo. 20:20 Česko-Kanada. No a co nás čeká za malou chvíli tady na Hit Radio Sigma a přidáme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
6: Sportfilm festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
13: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
15: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. A maxmobil.cz.
16: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
17: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura Tura pod hvězdami míří do Písku.
8: 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
17: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
18: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
19: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Jindřichohradecku na výjezdu z Třeboně směrem na České Budějovice. Se převrátil kamion, projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
20: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Je přesně 6:30, ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. David pro nás má nachystaný ranní update.
1: Ranní update.
2: Jednou provždy odvážet přírodní artefakty z dovolené by se nemělo. Celníci na Sardinii našli u francouzské turistky 40 kg písku, mušlí a oblázků, které si chtěla odvést domů. Důchodkyni teď hrozí pokuta až 70 000 korun. Za návštěvu Benátek nejspíš budeme i nadále platit. Podle částečných výsledků komunálních voleb zvítězil kandidát na starostu Simone Venturini, který chce poplatek pro turisty udržet. Jednodenní návštěvníci zaplatí minimálně 5 euro. Vrcholní politici v Bolívii si nechají snížit platy, a to v důsledku rozsáhlých protivládních protestů z poslední doby. Pro představu, bolivijský prezident má měsíční plat zhruba 75 000 korun. Kvůli změnám přijde o polovinu.
0: To je strašně málo, ne, na prezidenta?
3: Je
2: to dost málo na prezidenta. Schválně jsem si tady vyjel seznam. Nejvýdělečnější prezident Spojených států, 730 000 korun měsíčně.
0: 730 000, ale já vlastně, když o tom přemýšlím, já se nedivím tak nízkým platům politiků v Bolívii. Aha. Tam se bere výplata v naturálích. Tak kolik nám dneska nachumelo na účet, co?

0: Calvin Harris, Sam Smith, 6.38, ladíte úterní Hit Radio, krásné ránko všem.
1: Nedávno byl boom kolem roku 2016 a teďka frčí nostalgie z roku 2018. Ne nějaký trendy nebo tak něco, ale lidi normálně sdílejí staré fotky z nákupů a oplakávají ceny. Jo? Někdo tam vytáhl třeba fotku ze supermarketu a teďka tam měl plný košík za 5 kilo, což se dneska jako nestane, že jo?
0: No to se určitě nestane, to si koupíš 2 mlíka, vejce a to je všechno.
1: To je všechno.
0: Ale to mi připomíná vlastně, tohle probudí Davida, jo? Ty jsi nedávno to říkal, Davide, že tvoje oblíbená činnost je chození ve Street View v Google mapách, je tak?
2: Je to tak.
0: A mě jasně připomněla, já to totiž dělám taky. A když jedu někam, kde to neznám a občas se mi stane, že tam vidím benzínku, jo, totem a na tom ceny třeba 26 korun za litr benzínu, tak si říkám, jo, tak tenkrát jsme nadávali, že platíme hodně, to jsme ještě nevěděli, že se začnou všichni mydlit a že budeme platit pade, jako jo.
2: Já bych ještě dodal k tomu, co říkala Jasmin. Ono to samozřejmě také na první dobrou vypadá, jak všechno to bylo levný a teď je to drahý. Jo. Ale když si vezmeš třeba průměrnou mzdu, tak ta v roce 2018 byla 31 885, zatímco letos, respektive loni 2025, 52 283, jo. Takže rozdíl v průměrné mzdě 20 000 korun.
1: Samozřejmě víme o tom, že tehdy byly jiné peníze, takže vlastně to bylo na stejno, ale stejně, když teďka vidíme ty staré ceny, tak je chcem.
0: Říká účetní David. Prostě inflace byla kolik procent v tom roce?
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
6: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
7: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
8: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
7: a poctivé pivo z místních pivovarů.
8: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher. Spolehněte se

0: a německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Prachatičtí ostrostřelci míří do Prachatického muzea. Připomeňte si od 29. května jejich 210. výročí spolu s výzbrojí, výstrojí, prapory, terči a mnohem více. Výstavu odpálí ostrostřelecká muzejní noc 29. května. Prachatické muzeum.cz.
2: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech nám hlásíte překážku v plynulosti provozu na Písecku před Smetanovou Lhotou směrem z Mirotic, bude probíhat údržba vozovky.
7: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
8: Ráno na Hit Rádiu pokračuje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobrý.

0: z Hepburn Under na Hit Radio. 6.48 a vy víte, co vás čeká. Právě teď je čas volat 800 937 937 v případě, že chcete vyhrát dovolenou
1: od Invia za 40 000 korun.
0: Tak čekáme na vás. Už to tady zvoní, tak jednomu to zvedneme. Pravidla vysvětlíme, pokud jste to ještě nechytli, ale myslím si podle toho, jak tady ten telefon zvoní, tak víte moc dobře, o co jde. Tak volejte, teď Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hit Rádiu. Hezké ráno. Život je dlouhá cesta, z

0: To ví pouze hvězdy. Jak zpívá Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hit Rádiu 652. A hvězdy ví, kde je to správné sedadlo, které vám může vyhrát dovolenou za 40 000 korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Každý všední den tady od pondělí do pátku v 6.50 a v 8.50 zkoušíte vyhrát zájezd od společnosti Invia za 40 000 korun. Pakliže se netrefíte na správnou sedačku v našem letadle, můžete vyhrát dílčí výhru, což je buď koncert Marka Ztraceného, dva lístky na Leteňskou pláň, nebo hra Člověče nezlob se, anebo vůbec nic.
0: Nebo vůbec nic. Ajajaj. No tak dostáváme ve vysílání. Dobré ránko.
3: Dobré ráno, to je Radka.
2: Ahoj.
0: Radko, jaké máš úterní ráno, co?
3: Skvěle, řekla bych, že ještě když jsem se takhle krásně dovolala, tak úplně zpestření nádherný.
0: No tak my ti budeme moc držet palce.
2: Připomínáme, že máš, máme tady 6 řad vždycky a 6...
0: Prostě sedačky A až F.
2: Ano, A až F, 1 až 6, jo?
3: Ano.
2: Tak jo, a můžeš tipovat správný sedadlo.
3: Tak zkusím 2B.
0: 2B. Jasmin, jak vypadá sedačka 2B?
2: Ráďo, sedačka 2B vypadá prázdně.
3: Je, nevadí.
2: Ale jakože úplně prázdně, no.
3: Aha,
0: Radko,
3: nevadí.
0: Nevyšlo to, dneska to nevyšlo, nicméně hra pokračuje dál. Ten zájezd od Invie v hodnotě 40 000 korun tady stále je, tak budeme rádi, když to zkusíš třeba za 2 hoďky v 8.50.
3: Určitě.
0: Dobře.
3: Děkuju,
0: dobře,
3: a
0: tak zatím hezké ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Přišel tady dotaz, a kam to jako je? Od Petra. Tak ta rovča je dle vlastního výběru, prosím pěkně,
2: ano,
0: tak je
2: prostě
0: důležité dodat.
2: Dostanete 40 táců a jeďte si kam
0: jeďte
2: chcete,
0: si kam chcete, s Invi. Přesně tak.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za nemovitosti v Česku platíme ještě víc. Jejich ceny pokračují v dramatickém růstu i během druhého čtvrtletí letošního roku. Byty připsaly v meziročním srovnání průměrně 12,5%, domy potom zhruba 9%. Za růstem cen stojí podle ekonomů nedostatečná nabídka nemovitostí na trhu v kombinaci se stále silnou poptávkou. Evropské země bedlivě sledují vývoj eboly v Africe. Zdravotníci v Ugandě zaznamenali další 2 případy této zákeřné nemoci. Nově nakažení jsou tamní zdravotníci ze soukromého zařízení v hlavním městě Kampala. Epidemie eboly vypukla v polovině května v sousedním Kongu, kde počet podezřelých případů přesáhl 900. Tomáš Souček je ze sestupu fotbalového West Hamu zdrcený. Český reprezentant, který hájí barvy londýnského klubu od roku 2020, naznačil, že by mohl zůstat. Už dříve se přitom na českém internetu šířily zprávy o jeho možném návratu do Slávie. S West Hamem má smlouvu ještě rok. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Policie na Českokrumlovsku odhalila množírnu pejsků. V domě našli 15 zvířat, včetně 7 štěňat. Část psů nebyla očkovaná ani čipovaná. Podle kriminalistů žena štěňata dlouhodobě množila a měnila je třeba i za alkohol, cigarety nebo drůbež. Za takové jednání jí hrozí až 4 roky vězení. Policie zároveň hledá další svědky. Taky dneska nás na jihu čekají tropy. Denní maxima se dostanou mezi 28 až 31 stupňů a deštníky potřebovat fakt nebudeme. Po celý den vydrží polojasno.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
12: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásný úterý.
14: Ahoj, ahoj, ahoj.
15: Snídaně šampionů.
14: No, nebylo to jako když to děláš ty, Jasmin, aspoň jsem se o to pokusil.
16: Když dva dělají to tež,
14: není to tež, víme. Tak přejeme fantastické ráno vám všem, kdo nás sledíte, ať nás posloucháte kdykoliv, v autě, v práci, doma, nebo na cestě domů z práce, vy šťastnější, tak dobrou noc. Minely, rampampam, jdeme na to.
17: Hit Radio Faktor.

0: 7 hodin, 5 minut k tomu, hity a vy u Hitrádia, dobré ránko. Já jsem se chtěl původně bavit úplně o něčem jiném, ale musíme dát přednost naší posluchačce Dominice z Ostravy. Ta nám napsala svůj příběh, o který se evidentně chce podělit se všemi posluchači, kteří teď poslouchají. Zdravím do rádia. Byla jsem na toaletě, manžel hlídal 3letého klučinu a nevšiml si, že si hraje se vteřinovým lepidlem. Pak si toho všimnul a zaječel, kluk se lekl a vylil ho na sebe. Okamžitě slepený nožičky a další věci na těle. No, něco vygooglili, zachránili ho, nemuseli doktorovi, ale vyděšení byli oba dva. Tak by mě zajímalo, co nejšilenějšího si udělali vaše děti. Krásně, děkujeme Dominice z Ostravy teda mimochodem, krásně nám nahrála, co teda nejšilenějšího jste si vlastně i vy udělali jako děti, by se to dalo přebrat.
1: Já mám historku. Já si pamatuju, že jsem byla ve školce a měli jsme mít další den karneval. A já jsem měla jít za princeznu, jo. Takže jsem měla krásný dlouhý blondětý vlásky, růžový šatičky a máma se den předtím rozhodla, že mě ostříhá, zavolala na to nějakou svoji kámošku a já jsem tak moc nechtěla, aby mě ostříhala, strašně jsem plakala, až jsem si sama vzala nůžky a utekla jsem někam k zrcadlu a že to udělám sama, jo. No, tak to dopadlo tak, že nějakou část vlasů jsem si střihla přesně pod ucho, pak jsem si udělala ofinu, jinde vzadu jsem to měla úplně jakože ještě nad ušima střihlý, někde jsem to měla zase dlouhý, takže samozřejmě potom, když mě máma zděšená viděla, tak mi to musela vzít tam, kde to bylo nejkratší, takže já další den přišla do školy, do školky na ten karneval, jak kluk, měla jsem to opravdu ještě nad ušima střižený, jakože hrozný to bylo a měla jsem z toho leta takový trauma, že teďka si na vlasy prakticky nesáhnu.
0: Takže princezna se vším všude, to opravdu, co David?
2: Já jsem vlastně popsala můj účes, když jsem vzal
0: své vlasy do vlastních rukou.
2: Ne, já jsem nešel na žádný karneval a říkal jsem si, už mám tu ofinu nějakou dlouhou, zkusím si ji zkrátit a dopadlo to přesně, jak popisovala Jasmin.
0: No, teda, jestli můžu, já jsem si takhle oholil obočí omylem, jo. Ale to jsem nebyl dítě.
1: To jsem nebyl dítě, tak to je skvělý.
0: Takže pojďte nám napsat, pojďte nám dát vědět vy, kdo jste u rádia, co si udělalo vaše dítě, eventuálně, když zaspomínáte stejně jako tady Jasmina David, tak co jste si udělali vy jako dítě?
1: Poprosíme vtipný a ne nechutný věci, děkujeme.
0: Jak? No, počkej. Hlasovka na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte klasicky přes zprávu. Teď k vám letí další hity, Ray Dalton, Blood Runner na Hit Radio v 707.

0: Imagine Dragons. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7 hodin 13 minut na Hit Rádiu. Měli jsme tady příběh od posluchačky Dominiky z Ostravy. Připomeneme, co si udělal její malý klučina. Tříletý klučina na sebe vylil vteřinové lepidlo. Tak jsme se dostali k tomu historkám Jasmin, historkám Davida a chtěli jsme vaše historky, co si udělalo vaše dítě, případně co jste si vy udělali, jako když jste byli malí.
1: Třeba Zuzka píše, dobré ráno, moje dvouletá dcera si kdysi lakem na nehty namalovala obočí. U odstraňování jsme brečeli obě dvě. Jau.
0: Taky píše Jana. Ahoj, jako dítě jsem měla velkou mrkací panenku a ta měla veliké řasy, takže mě nenapadlo nic jiného, než že jsem si je ostříhala, aby mi narostly taky tak dlouhé.
1: Ostříhací řasy.
0: Doroste to? No asi doroste, ne?
1: No tak asi za dlouho, jako to nefunguje jak vlasy.
0: Můžeme to zkusit.
1: Jako Lůca, dobré ráno, mně se jednou podařilo zapíchnout si do stehna napichovák na kuře. S babičkou to málem švihlo, když viděla, jak se mi to houpe v noze. Ještě dnes nechápu, jak se mi to vlastně povedlo, no tak to je hustý.
0: A vytáhla to pak.
1: No, to je dobrý.
0: Taky píše Peťa, dobré ránko, to já, když jsem byla malá, tak jsem vzala mamce žiletku, že se oholím jako ona. No. Nohy lehce pořezané, ruce taky. A nejhorší bylo, že jsem si tou žiletkou chtěla upravit i obočí. To samozřejmě nedopadlo vůbec dobře. Myslela jsem, že mamku tehdy trefí. Byla jsem ve druhé třídě základní školy, snažila se mě vzít ke kosmetičce, aby mi to nějak upravila, ale ono nebylo skoro co.
1: To je velký téma, ty žiletky, to jsem jako dítě dělala taky a to nikdy nedopadá dobře a myslím si, že by to maminky měly prostě někam fakt schovávat.
0: Pojďme na hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj, já když jsem byla malá, tak mi maminka nechává dlouhý vlasy, protože je prostě princezna a moje zlatíčko. A jednou jsem přišla domů nedostříhaná a ona jenom spráskla ruce a řekla, moje vlasy. No, fakt jsem to byla smutná, protože jsem myslela, že mi to fakt sluší. Díky moc, mě jsem krásně, ahoj Veronika.
1: Že mi to fakt sluší.
0: Ještě tak tady máme poučená hlasovku třeba od Haničky.
3: Dobré ráno, do snídaní šampionů, tak já se přidám taky s jednou, troufnu si říct, docela vtipnou historkou. Já mám bráchu dvojče a když nám bylo asi 11, tak jsme byli sami doma a nějakým záhadným způsobem se bráchovi podařilo, když si slíkal nový džíny, tak si v poklopci přiskříp, jak bych to řekla, co nejslušnější, jak to bylo s tebou, mě baví svět, přiskříp jsem si bimbulu. No a teď co s tím má dělat 11letá ségra, že jo? Tak mě nenapadlo nic lepšího, než jít opatrovíš k sousedům a požádat o pomoc, protože já jsem na to byla krátká. Nakonec se teda panu sousedovi podařilo pimpulu vyprostit, ale myslím, že to byla velice nepříjemná a bolestivá zkušenost. Každopádně my na to do dneška s úsměvem vzpomínáme. Tak vám přeju krásný den a hlavně, ať se to nikomu z vás nestane.
1: My ženy si tenhle ten typ bolesti nedokážeme představit.
0: Nedokážete, no.
1: Ty sníš, jako že se ti to stalo.
0: Mě pobavilo termín vyprostit.
1: Vyprostit pimpulu.
0: To je pravda, no. Takhle, chlapi, vy víte, o čem mluvím. Stane se to. To, když se vracíme z party, nebo tak, víme. Rihanna, Umbrella, 7 hodin, 17 minut, hezké

0: tuhle věc rozhodně potřebovat nebudeme dneska ani následující dne. Umbrella. Rihanna, 7 hodin 20 minut. Co budete potřebovat, ale za malou chvíli bude samozřejmě další parádní muzika. Dnes je nový den a proto budem spolu. Mirai by vám mohli udělat o kousek lepší ráno. No a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách za volantem. Tak jak to na silnicích vypadá? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
3: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
4: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
5: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
6: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
4: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
6: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
7: Tak to je teda bomba!
8: Elva Profi
9: se přestěhovala do Pištína a to není všechno!
8: Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
10: www.elvaprofi.cz.
8: Cesta k nám se vyplatí.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
13: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krůtí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: firmanazážitky.cz.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu.
18: Barvu? Já tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
19: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
20: Nejrychlejší dopravní servis Áďa Vidračák.
0: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižních Čech, hlásíte překážku v plynulosti provozu na Jindřichohradecku ve Studené, v ulici Svobody probíhají práce na silnici. Buďte ve střehu.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Pretty Fly, 7.31 na Hitrádiu, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Když Apple potká Ferrari, nejnovější model luxusních italských automobilů, navrhnul bývalý šéf designér společnosti Apple, který stojí za návrhy iPadů a iPhoneů, nyní se podepsal pod první plně elektrické auto od Ferrari. Pražské platy a levné bydlení, horské rezorty se přetahují o kvalitní kuchaře. Stále více Čechů totiž necestuje do hor tak úplně za turistikou, ale spíš za odpočinkem a jedinečným zážitkem, třeba právě z gastronomie. Roboti by nás už brzy mohli opečovávat. Nejnovější model čínského stroje dokáže celou řadu povinností v domácnosti, vypere, uklidí a dokonce i uvaří.
0: To je ono, vidíš, že umíš dělat ty dobrý zprávy, když chceš, David.
3: No tak to už by se mi líbilo, já vždycky byla tak nějak proti tomu, přítel i zná nějaký lidi, co mají jako svý roboty a já vždycky, hele, moc se s nima nekamaraď, to nás za chvíli to, ale když by mi to uvařilo, Ježíš Maria.
0: Koupit se to na kde? Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden vyhráváte univerzální vstupenky na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz. Tak pokud byste chtěli zadáčo vyrazit, pište chci soutěžit na 777 937 777. Teď Edward Maja, Sterola na Hit Radio. Hezké ránko.

0: 7 hodin 36 minut, tohle je Hit Radio a tohle...
1: Rychlá pětka.
0: Je rychlá pětka, celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz.
2: I na tom letošním ročníku vystoupí jména jako Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš plus Leny, Rytmus a další a na koncerty se můžete těšit v 8 krajích České republiky na samých krásných místech.
0: No a za Ráčo možná vyrazí Zuzka, kterou máme ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Do Lunchcrow na Zuzko. Nejbližší zastávka Hradu.cz je na Kunětické hoře, pokud se nepletu, že?
3: Ano.
0: A už jsi někdy byla na Kuňce, na Hradech?
3: Byla jsem tam, ale ne na Hradech. Byla jsem tam jenom jako na ne na festivalu.
0: Pod Hradem. Dobře, no tak Zuzko, máme pro tebe 5 otázek a vyměníme je za 2 univerzální vstupenky. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje legendární britská rocková skupina, jejímž zpěvákem byl Freddie Mercury?
3: Queen.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaká planeta je známá jako rudá planeta?
3: Mars.
0: Ano.
1: Otázka třetí.

0: jsi neuvěřitelná, Luna Zuzko, je to tvoje.
1: Ulovila jsi dvakrát univerzální vstupenku, vezmeš s sebou koho?
2: Vezmu s sebou určitě svýho přítele.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No tak přítele pozdravuj. Už mu můžeš napsat SMSku, jestli nás teďka neposlouchá, že vyhráváte vstupenky a že jdete na Hrady.
1: A na koho byste se tam nejvíc tak těšili?
2: Ježiš, já mám ráda spoustu kapel.
0: To už je mimo soutěž, tato otázka.
2: Pořád to je v éteru ještě.
1: Jseš pořád v éteru.
0: Ne, nejseš, v pohodě.
1: Hele, tak moc gratulujem, užij si to a snad bude mít i přítel radost.
0: Měj se krásně, Zuzko, ahoj.
2: Zaskle, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Alex Warren a taky úterní Hit Radio, hezké ránko. Chodíte do fitka, chlapi? Chodíte tam se svojí dívkou, chlapi? Tak to nemusí být úplně dobrý nápad.
1: Jak to, já takhle chodila vždycky.
0: Máme tady příběh z Ameriky.
2: S tím bývalým, jo.
0: Tam jedna slečna vzala žárlivost tak vážně, že po své domnělé sokyni hodila 11-kilový kotouč.
1: Domnělé sokyni nebo domnělé sokyni?
0: Ona si myslela, že její přítel jí podvádí s jinou holkou přímo během tréninku v posilovně. Tak jí nenapadlo nic lepšího, než vzít 11-kilovou činku, 11-kilový kotouč a hodit ho po ní. Tak si říkám, že sportem
1: trvalé invaliditě.
0: No, tak tady by možná spíš ta holčina měla jako vyměnit permici do fitka asi za permici do bláznice.
2: Nebo do výměny manželek.
1: to je dobrý matroš.
0: Takhle, jestli vymlátila tím kotoučem nějaký zuby, tak to sedí.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely

0: slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Start, plyn, výkon. Motor chce té či ne kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Servis, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Servis, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Servis, vaše stroje v kondici.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na trase z Českých Budějovic na Vodňany u Sedlce srazilo nákladní auto zvěř. Částečně zasahuje do provozu. Zdržení je minimální.
16: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
17: Pořád jste tady.
18: Tak to dělají šampioni.
17: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.54, tohle jsou Coldplay, We Pray na Hit Rádiu. Hezké ránko.
1: Je to doba AI a bylo jenom otázkou času, kdy to sáhne tak nějak jako do všeho. No a je to tady. AI se chystá změnit zásadně i školství a podle některých futurologů, který jako predikují blízkou budoucnost, je to něco vlastně jako věštkyně Jolanda, ale podložená faktama a vědou, tak podle nich prej klasický školy do 10 let zmizí a místo učitelů budou mít děti jenom individuální AI tutory. Že za 10 let nejspíš opravdu lidi nebudou chodit děti do klasických škol, což mi přijde postavený na hlavu, protože tam přece nechodí jenom kvůli vědomostem, ale taky se socializovat, najít si ty kamarády a tak.
0: Myslím si, že Marie Terezie teďka rotuje v hrobě teda, protože no. Informaci. Nicméně, tak jako děti by se měly ve škole učit, že jo, ale tak proč tam chodí? Proč tam jako fyzicky chodí? Tak hlavně kvůli tomu, aby se naučili od ostatních jako kouřit za tělocvičnou. Na školním výletě, aby si dali nějaký pivko. Tím nikoho nenabádáme, samozřejmě to je špatně, jo?
1: Samozřejmě, jako získáte tam i tyhle dovednosti, že jo? A máte tam pak první klábosení o prvních láskách a tak.
0: To je pravda, no. Tak já doufám, že, jak jsi říkal, futurolog,
1: že ano.
0: Futurologové se mýlí. Nicméně, my jsme takový futurologové. Za malou chvíli zprávy v 8, to můžeme předpovědět s Davidem, no a teď taky Sia Anastá Pavlu na Hit Rádiu. Tak pojďme na to.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
5: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
5: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Léto v Česku si dá pauzu. Podle předpovědi ukončí vlnu veder vzduch z Arktidy. Studená fronta by měla do střední Evropy přijít v druhé polovině tohoto týdne. Jednat se ale bude jen o krátkou epizodu. Už od pátku se začne znovu prosazovat teplý vzduch. Íránci by se mohli znovu připojit k okolnímu světu. Tamní prezident nařídil obnovit připojení k internetu, které úřady blokují už skoro 90 dnů, tedy od vypuknutí války se Spojenými státy a Izraelem. Írán blokuje připojení k zahraničním stránkám pravidelně podle toho, jak se to tamním politikům hodí. Fotbalisté Táborska před sebou mají dost možná největší zápas v historii klubu. Dnes v rámci baráže o postup do první ligy vyzvou Baník Ostrava. Utkání startuje v 18 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách OnePlay. Ve druhém vyřazovacím duelu potom Slovácko vyzve zítra Artis Brno. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Jestli se vám ozval Johnny Depp, že o vás napíše knihu a přijede do Tábora jako Jack Sparrow, tak zbystřete. Žena z Táborska bohužel falešnému profilu uvěřila a podvodníkovi poslala skoro 50 tisíc korun. Peníze měly jít na VIP kartu, hotel i návštěvu nemocnice. Policie případ řeší a připomíná, ani slavným peníze fakt neposílejte. Jdeme na počasí, v úterý naměříme i 31 ve Zkýnu. Pověď po celý den slibuje polojasno a zapotíme se i na horách. Tady teploměry ukážou 26.
14: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
17: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
18: A my vám přejeme krásné ráno, 2:08.
19: Ahoj.
16: Snídaně šampionů.
18: Startuje další hodina, máme pro vás nachystanou hromadu parádní muziky.
19: Ale hlavně nikam neodcházejte i z toho důvodu, že za chviličku s náma ve studiu bude Miss Czech Republic 2026 Lucie Piskola.
20: Hit Radio Faktor.

0: 8 hodin 5 minut, tohle je úterní hitrádio Snídaně šampionů, krásné ránko a s námi už je ve studiu královna Lucie Pisková. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ty máš za sebou čerstvý titul Miss Czech Republic 2026, tak my bychom ti chtěli takhle za hitrádio z kraje hnedka pogratulovat. Moc gratulujeme.
1: Gratulujeme a pojď nám povědět ty svý první pocity po tom vyhlášení toho, že opravdu teda tu korunku hlavní si dostala ty.
2: Já vám moc děkuju. Já když si teďkom snažím zavzpomínat, co se mi vlastně odehrávalo v hlavě, tak říkám s hrdostí, že asi vůbec nic. Já jsem úplně vypla v tu chvíli a měla jsem jenom hroznou radost. Pořád, já jsem si to vlastně ani v tu chvíli neuvědomovala, jenom jsem všude viděla, jak padají ty konfety.
1: Měla jsi blackout vyloženě?
2: Asi jako? Jo. Mně se to doopravdy asi nikdy jako nestalo, ale teďkom, když si chci vzpomenout, na co jsem myslela, tak fakt nevím, takže nějaký ten blackout asi musel proběhnout.
0: Takže za jak dlouho ti to došlo, že jsi vlastně teda jako miss, že to dopadlo? Kdy jsi to uvědomila?
2: Asi když jsem potom přišla domů a začala jsem, nebo otevřela jsem telefon a viděla jsem všechny ty zprávy, kdo mi co napsal a pak jsem si řekla, tyjo, já jsem to fakt dokázala, jako já jsem ta výherkyně a v tu chvíli jsem si asi řekla, tyjo, wow.
1: Já ti musím říct, že já jsem nikdy moc Miss nesledovala, ale říkala jsem doma a všem kamarádkám, že právě ty, že já jsem měla hroznou radost té tvojí výhry, protože díky tobě já jsem to začala sledovat, jo. Já jsem tě viděla na sociálních sítích a říkala jsem si, to je tak strašně normální, sympatická holka a pak mi přišlo, že jsi tam jako vyčnívala, takže jsem ti to moc přála, mám radost. Byl to tvůj jako sen od malička vyloženě?
2: To, že jsem normálně, jak jsme teďkom řekla, jsem hrozně ráda. To byla právě ta nejčastější zpráva, co mi chodila. Ty jsi tak normálně. Říká, jo, děkuji. Vlastně mně nedošlo, že někdy budu za něco takového děkovat, ale jsem doopravdy hrozně ráda za to, že mi někdo říká, že jsem normální a že mi to právě proto přáli. Každopádně si to byl mým snem. Já si myslím, že každá holka, když byla malá, tak si hrála na princeznu a prostě chtěla jednou nějaká princezna být, ale vyloženě, že bych měla sen jednou vyhrát Miss, to říct nemůžu. Čím jsem potom byla ale starší, tak mě lákal svět krásy. Já jsem sportovkyně, takže to, že jsem byla non-stop upocená ve sportovním oblečení, neznamená, že se mi ten svět krásy nikdy nelíbil. Líbil, jenom jsem si na něho neměla tolik času a věděla jsem, že úplně tam možná nepatřím. Ale později, když už ten sport trošku upadl, tak jsem si říkala, tyjo, já bych to možná mohla zkusit. A jsem vlastně hrozně ráda, že jsem to udělala, jinak bych tady s váma dneska nebyla.
0: My máme takovou otázku, jsme se tady o tom bavili s Jasmin, jestli nám se v tom pomůžeš vyznat, možná i posluchačům, protože během večera Miss Czech Republic vás vyhrálo víc dívek, různé korunky, tak v čem se to vlastně liší? Ty jsi ta Miss, ta největší, ta nejvyšší, jo? A pak ty ostatní holky, v čem tam byly ty rozdíly?
2: Jsou to různé světové soutěže. U nás je to rozdělené, že to první místo jde na světovou soutěž Miss World. To je titul, který vyhrála třeba i Kristýnka Pišková, která vyhrála celou tu světovou soutěž. Potom je ale i jiná soutěž, ta je třeba thajská Miss Grand. Tu vyhrála zase Domča Aláče. Jsou to úplně jiné soutěže, každá je v něčem jiná. Ta Miss World hodně zakládá na charitu, je taková klidnější. Grand je opak, tam musíte umět tančit, zpívat, být. Jsem z Moravy, pardon. Být trošku taková větší showmanka, což je prostě úplně zase Domča. Potom je tam Miss International, to je japonská soutěž, zase hledají něco jiného, takže každá ta soutěž je trochu specifická něčím jiným, ale v Česku je, protože nemůžete mít 5 prvních míst, tak je to prostě rozdělené, že první je tam Miss World, protože je i jakoby teoreticky, nebo ne teoreticky, ona je jedna z nejstarších a nejváženějších, takže proto je toto první místo.
0: Tak teď už tomu maximálně rozumíme, teda děkujeme.
1: Přesně, ty přípravy byly celkem dlouhý, že jo? Co pro tebe bylo tam nejtěžší, jestli naučit se nějaký ten catwalk, když předtím přesně jsi byla z toho sportovního světa, jak to probíhalo?
2: My jsme se začali už připravovat od ledna, což je hrozně dlouhá doba. My jsme spolu strávili skoro každý druhý víkend, někdy i každý víkend. A mě holky přirostly hrozně k srdci. A teďkom vlastně, když s něma nejsem, tak mi to přijde hrozně zvláštní, že jsem najednou sama. Ale jestli, co bylo nejtěžší pro mě, asi ten catwalk nebyl takovým problémem, i když doma jsem trénovala, chodila jsem v podpatkách i mimo naše oficiální hodiny, ale nejtěžší byl asi nějaký time management. Skloubit to s tím, že pořád musíte chodit do školy, do práce, blížilo se zkouškové a najednou máte nějakou novou aktivitu, která vám bere hodně toho času, protože se na ní chcete připravit, ale musíte ji vměstnat do toho vašeho denního režimu. Takže ze začátku bylo asi náročné udělat si na to čas. Potom už jsem si vyhradila, nebo nějak jsem to zvládla. Teďkom zase se blíží státnice, takže jsem říkala, už to bude zase s tím time managementem horší, ale potom si uvědomím, dala jsem to doteď, dám to i dál.
0: A kdybys měla popsat Miss Grant třemi slovy, která nejsou
1: Miss krás, Czech Republic.
0: Tak krása, korunka a šaty.
2: Miss Grant?
0: Mm-hmm. Kdybys měla popsat, ne, jakoby Miss Czech Republic, ale zakázaná slova jsou krása, korunka a šaty. Tak tři slova, kterými bys to měla popsat, jako celkově tu atmosféru.
2: Show nezapomenutelné kočky.
0: Hezky. Říká Lucie Pisková, Miss Czech Republic. Za malou chvíli se pobavíme o plánech do budoucna. Teď další muzika Elton John, Cold Heart na Hit Radio. Hezké ráno. It's

0: Elton John, Dua Lipa na Hit Radio. Cold Heart ve 8:45. Krásné ráno. S námi ve studiu stále Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026. Lucie, krásné ráno ještě jednou.
1: Ahoj, já jsem pořád tady.
0: To je dobře. Pověs nám, co máš teďka všechno před sebou, co vlastně ta výhra všechno znamená a co tě čeká?
1: Tenhle týden po té výhře, tomu se říká Media Week. A my si z toho děláme srandu, že lezu kam to jenom jde. Vyskakuju na vás všude, ale ne, je to přesně. Chodím na různé rozhovory, chodím natáčet různé podcasty, chodím do různých show, ale to je jenom ten první týden potom. A co se týče potom toho celého králujícího roku, určitě to bude směřování právě a přípravy do té světové soutěže. Musím doopravdy vyladit charitativní projekt, musím zapracovat na angličtině. Já si myslím, že angličtinu mám dobrou, ale přece jenom potřebuji ještě doladit. Je to celkově, je to všechno vystupování, mluvení, protože budete na té světové soutěži mít různé challenge, tak jak jsme měli tady v Česku, je tam třeba head-to-head challenge, speaking challenge, sportovní challenge a všechno to jsou věci, které nechci podcenit, takže ten rok je tak akorát na to se připravovat.
2: Head-to-head challenge, co to je?
1: To je challenge, kdy vlastně si povídáte s tou nejvyšší paní Julie, která Miss World. Je tam i další porota, ale jste opravdu jeden v podstatě na jednoho a komunikujete. Oni se vás ptají na nějaké otázky a chtějí poznat, kdo doopravdy jste z nějakého trochu většího rozhovoru, nejen z nějakého vystupování na pódiu.
2: A tam Miss World potom, to vlastně teda gro toho, to se odehraje kde?
1: Můj ročník se odehraje v Tanzánii, ale zároveň ještě pořád neproběhl ročník tohoto roku, kde je Linda Gorecká a ten bude v Indii. Takže i na její reprezentaci se teďkom ještě v nejbližší době můžete těšit. Ale jak já říkám, já potom odletím rok na to právě do Tanzánie.
2: Ty bláho.
0: To je hezký. Ty máš sportovní minulost. Co si myslíš, že je náročnější, kdybys to měla porovnat ta atletika, anebo ten svět mis, vlastně, ve kterém teďka už si ta nejhezčí, nejkrásnější.
1: Mně přijde vtipné, jak říkáte nejhezčí, nejkrásnější, protože to je takové, no.
0: Nevím. No nebuď skromná, jsi prostě první, tak.
1: je to takové komplexnější. My jsme tím, že jsme měli i různé challenge, tak to opravdu není na základě toho, kdo byl nejpěknější. Já sama si nemyslím, že jsem z holek nejpěknější byla, ale bylo to opravdu na základě toho, jak se komu dařilo v těch challengech a tím, že se mi podařilo umístit v podstatě skoro v každé, což mi potom naše paní ředitelka říkala, že jsem se stala tak historicky první, která se tolikrát umístila.
2: Wow.
1: Tak vlastně i díky té komplexnosti jsem zjistila, že jsem teda ten titul dostala. Ale teď jsem se tak rozjela o té minulosti, že jsem zapomněla, co jste se mě zeptali.
2: Jestli byl náročnější ten svět sportu, ta atletika, anebo příprava na mis a průběh mis?
1: Je to úplně rozlišné, protože v tom sportu korta atletika je hrozně individuální sport a pokud chcete být rychlejší, lepší, tak prostě to ovlivníte jenom vy, nikdo to za vás neudělá, prostě na tom tréninku budete déle nebo budete trénovat jinak, ale v tom světě krásy je to trošku jiné. Samozřejmě musíte na sobě makat taky sami, ale je plno věcí, které neovlivníte. Takže něco se tam prolíná, třeba to, že chcete být zdraví jak ve sportu, tak ve světě krásy tam je, to, že jste cílevědomí, to, že na sobě makáte jakýmkoliv jiným směrem. Ale úplně bych to neporovnávala, protože jsou to dva úplně odlišné světy.
0: No a jaká třeba panuje atmosféra během soutěže? Je tam mezi holkama nějaká rivalita? A nebo si tam poznala třeba nový kamarádky?
1: Já si myslím, že letošní ročník byl úplně skvělý. My s holkama jsme třeba i chodili ven, když jsme nemuseli, jakože nás doopravdy nikdo nenutil někam jít a spolu se vyfotit, ale protože jsme chtěli. Já jsem si tam našla pár úplně super holek. Myslím si, že než vždycky si sednete s 9 s holkama z 10 na to, abyste byli nejlepší kamarádky celý život, ale se všema jsme se tam naučili respektovat, vycházet. Žádné naschvály jsme si nedělali. Hold s někým si sednete prostě víc, s někým míň, tak si myslím, že je to úplně všude. Ale našla jsem si tam doopravdy přátelství, které si myslím, že vydrží delší dobu a nebo já doufám, že vydrží delší dobu.
2: Já jsem viděla právě nějaký storíčka, viděla jsem, jak třeba Miss Grant byla vyhlášená a ta podpora od tebe byla fakt hezká, no.
1: Mně se hrozně líbilo, i jsem to slyšela od lidí, kteří mi to hned po finále psali, jak za mnou přiběhla Anetka po tom vyhlášení. To mi dala hubana na pusu, úplně mě tam začala objímat a ona pak říká, já už jsem ani nevěděla, že se to vysílá, ale to bylo tak krásné, že doopravdy ukázala, že není moje rivalka, ale že mi to přeje, že chtěla a v tu chvíli byla doopravdy za mě šťastná. A jsem hrozně ráda, že to máme na videu, protože tohle video si asi budu pouštět vždycky, když budu smutná.
0: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hostem snídaně šampionů na Hit Radio. Taylor Swift, 8 hodin 19 minut, krásné ráno.

0: Taylor Swift, 8.23, tohle je úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, stále je tu s námi Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hezké ráno ještě jednou.
1: Je to tak, stále jsem neodešla.
0: Je to tak, stále je tady. Prosím tě, Lucie, ta cesta Miss Czech Republic musela být místy hodně náročná. Když máš třeba těžší období nebo pochybuješ sama o sobě, co ti nejvíc pomáhá se uklidnit?
1: Já musím říct, že jsem asi někdo, kdo má trošku tvrdší kořínek a nerozhodí ho jen tak něco. Ale když už to na mě přijde, já tomu říkám dny, kdy mám všechen smutek. Mám fakt, jsem smutná, třeba brečím úplně bezdůvodně, pak už je to fakt jenom taková ta emoce, srší to ze mě. Já se asi potřebuju vybrečet, já potřebuju fakt úplně jeden den si říct tak a teď to na mě může dopadnout. Nevadí, to je úplně normální, všichni brečíme, každý máme slabší chvilky. Ale přesně potom se seberu, na TikToku si pustím nějaké srandovní pejsky, nějaké kočičí reelska, nějaké prostě funny věci a říkám si, dítě, to maličko, pojďme dál.
0: Myslím, že ten tvrdší kořínek pramení v tom, že jsi z Ostravy.
1: Určitě.
0: Určitě, stoprocentně, stoprocentně.
2: Setkáváš se třeba s nějakýma pořád předsudkama, co se týče Miss, nebo setkávala ses?
1: Ani popravdě ne. Já si myslím, že v dnešní době jsou lidi už otevření tomu, že ta Miss vlastně není chodící robot dokonalá, která nikde netrčí ani vlas, nemá žádný pupínek. Já si myslím, že v dnešní době už to lidi berou, za co jsem hrozně ráda, protože pojďme si říct, nikdo nejsme dokonalí.
0: Zajímalo by nás, ty na sociálních sítích působíš sebevědomně, v tom nejlepším slova smyslu samozřejmě. Byla jsi taková vždycky, nebo ses to musela naučit? To sebevědomí muselo tak nějak jako přijít. Jaká jsi byla třeba 5 let zpátky, 10 let zpátky?
1: Jaká jsem byla? Já doufám, že pořád stejná, jenom o 5 let mladší. Já jsem vždycky měla ráda humor, je mě nevadí si sama ze sebe dělat srandu, takže jsem nějaké ty vtipné videa natáčela, byl TikTok, musical, já jsem tam něco postovala, určitě jsem nikdy nebyla žádná influencerka, ale spíš to byla zábava s holkama, něco točit, něco natáčet, byli jsme prostě puberťačky a střílela jsem to na ten Instagram a občas nějaké video mělo úspěch a mě to bavilo, takže jsem v tom pokračovala, potom jsem byla starší a začala jsem dělat trošku dospělácké věci, jako je takže jsem tam občas hodila nějaký recept, ale já si myslím, že jsem pořád v podstatě stejná, akorát dospělejší.
2: Luci, když by nás teďka poslouchala nějaká holčička, která má sen, nebo klidně už žena, která má sen být právě třeba Miss, tak co bys jí poradila, doporučila, jestli třeba i rozjet ty sociální sítě, nebo začít přesně nějaký catwalk už takhle dopředu? Poradila bys něco?
1: Sociální sítě jsou v dnešní době hrozně důležité. I v Miss na to kladou poměrně důraz, protože přece jenom tím se tak prezentujete. Je to takové vaše SROčko a lidi, je to ta první věc, co v dnešní době udělají. Oni si vás vyhledají na Instagramu. Málo kdo vás vyhledá někde jinde. Takže je to důležité, myslím si, že k tomu světu krásy to zkrátka patří. A určitě se na to připravit. Ať je to právě ten catwalk. Já sama vidím, že kdybych třeba některé věci udělala dřív a nemusela je potom dohánět v průběhu té Miss, tak je ta moje cesta jednoduše. Takže se nějakým způsobem obrnit, připravit, časově se připravit na to, nedělat to třeba v posledním ročníku vysoké školy, kdy víte, že vás něco, nebo třeba v maturitním ročníku. Stejně tak jsme tam měli letos Lauru, která maturuje a vím, že to pro ní bylo těžké. Takže to zkusit třeba v tom roce, ve kterém víte, že vás úplně nebude čekat něco velkého, ale určitě to zkusit. Plno holek to zkusilo, ten rok to pro ně nebylo, ale pak se vrátilo a už věděli, do čeho jdou. Takže tím, že člověk nic neudělá, se nikam nedostane. Prostě zkuste to. Při nejhorším to nevíde a přijdete znova. No a co jako?
0: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, která byla hostem Snídaně šampionů. Moc ti děkujeme, ať se ti daří a budeme rádi, když se u nás tady na Hit Radio někdy zase stavíš.
1: Já vám moc děkuju.
2: Děkujeme, měj se krásně.
0: Ahoj.
3: Hit Radio. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
10: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně z jižních Čech, bouráte s lesní zvěří, na trase Střeboně na Rakousku za Suchdolem nad Lužnicí se střetlo osobní auto se zvěří, dejte pozor.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: DJO! End of beginning, tohle je Hit Radio v 8.41.
1: Představte si úplně absolutní tmu, jo? Ne takovou tu tmu v pokoji, ale tmu 9 metrů pod hladinou v nějaký zatopený jeskyni, kde vy vůbec nevíte, jestli vás ještě někdo hledá. Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč. Vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, vůbec nechápu, jak to funguje, ale někdo očividně, jo. Uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: nemáte cigaretu?
0: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil,
1: no
0: já nemám rád stíšený
1: prostory, šokem.
0: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co, tak kam se potápíme dneska?
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Je tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
10: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
10: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75.

0: 70 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio. Flash dance. Zavolej Michalovi a Jasmin. Vytáčej 800 937 937.

0: What a feeling! Jaký to asi je pocit vyhrát dovolenou za 40 tisíc korun?
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: O to soutěžíte na Hitrádiu každý den v 6.50 a v 8.50, to je právě teď. Máme pro vás od společnosti Invia 40 tisíc na dovolenou, na jakoukoliv si vyberete právě na stránkách Invia. Máme tady virtuální letadlo a na vás je vybrat tu správnou sedačku. 6 řad a místa A až F.
2: V případě, že se vám nepodaří vyhrát tenhle ten krásný zájezd, libovolnej teda vašeho výběru, jenom 40 tisíc k tomu dostanete. No a když to netipnete správně, tak vy dostanete nějakou dílčí výhru, která může být buď hra Člověče nezlob se, nebo dvakrát koncert na Letenskou pláň, na koncert Marka Ztraceného, a nebo nevyhrajete vůbec nic.
0: A mě by zajímalo, jestli bych chtěla člobrdo, nebo lístky na koncert, anebo dovolenou za 40 tisíc, Hanka, která je ve vysílání s námi, hezké ráno.
3: Hezké ráno, Eva.
2: Hezké ráno.
0: Tak co z těch tří možností bys brala?
3: Tak my jsme vybrali dvě E.
0: Jo, takhle, dobře.
2: Jo, rovnou jdeme.
0: Tak jdeme na to. Takže dvě...
3: Jo, mě na to nepsali.
0: Dvě E.
2: Vzala z toho PEM. Ale to vůbec nevadí. Já se tady koukám do našeho virtuálního letadla a můžu ti říct, že...
0: Tak co, Jasmin, pojď, napíjni to. Já jsem napnutej víc jak Hanka, tak co?
2: Že sice to není dovolená, ale máš Člověče nezlob se.
0: Hanko, Člověče nezlob se.
2: Člověče, nehnevaj se.
3: No, paráda.
0: No, to je teda...
3: My jsme ve volném čase měli co dělat asi.
0: No, to je teda fakt paráda, no.
2: Hele, zatím to ale nikdo netrefil, takže stále můžeš volat dál v dalších kolech. Třeba budeš mít štěstí, dovoláš se znovu a zatím můžete pařit, Člověče nezlob se.
3: Paráda, díky moc.
0: Tak zkus to zítra ráno v 6.50 zase. Hani, zvládni úterý a ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, čau.
0: Ahoj. Tak v 6.50 zítra další šance pro někoho z vás, případně i pro Hanku. Dovolená za 40 tisíc od Invie, dovolená dle vlastního výběru.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Tohle je Lucie a Marie, tohle je taky úterní hitrádio snídaně šampionů 8.56 a my se s vámi musíme opět rozloučit. Samozřejmě ty nejlepší hity vám budeme hrát i po deváté, my jsme Michal a Jasmin a těšíme se na vás.
1: Zase zítra ráno od 6 do 9, tak tu buďte s náma.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte úterý, mějte hezký den.
1: A ahoj, a ahoj.
0: Tak počkej, a ahoj, a ahoj. Dvakrát ahoj. Tak čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, zdravíme za volant, ranní špička za námi. Já doufám, že jste včas a v pořádku dorazili do práce. Aktuálně pro vás dobrá zpráva, nejsou hlášené žádné vážnější komplikace, tak ať to vydrží. Já vám přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Vrátit se v čase? V Českém Krumlově můžete. Fotografie Josefa a Františka Sajdlových vyprávějí příběh Šumavy a Českého Krumlova. Každodenní život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. V pondělí padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad tropických 30 stupňů. Tropické počasí má být i dneska, místy naměříme až 32 stupňů ve stínu. U Teplé na Chebsku skončila dopravní omezení spojená s roční opravou silnice 2/198 mezi Teplou a Horním Kramolínem. V obci Teplá ale omezení pokračují kvůli opravě propustku mezi nádražím a klášterem, která začala v polovině května. Oprava má být dokončená v říjnu. No a ještě tenis. Karolína Muchová porazila na French Open Anastázii Zacharovovou z Ruska a postoupila do druhého kola. Neuspěl naopak Jiří Lehečka, který podlehl Španělovi Pablu Carreňovi.
4: Hokejový servis Hit Rádia.
9: Čeští hokejisté nečekaně podlehli v šestém utkání na mistrovství světa ve Friburgu, Norsku 1-4. Připsali si tak ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát, soupeř je odsunul na třetí místo. Norové porazili Čechy na světovém šampionátu poprvé od roku 2010. Závěrečný duel skupinové fáze odehrají svěřenci kouče Rulíka dnes. Utkají se s jistým vítězem skupiny Kanadou. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
3: Dneska to bude vypadat venku jako z katalogu cestovní kanceláře. Jasno, slunce, žádnej déšť, teploty kolem třicítky.
4: Hit Radio Faktor.
3: Já věřím, že vám počasí dělá radost. Mimochodem, kdo z vás chodíte do práce už kolem pátý? Co na to říkáte? Je krásně vidět, je nádherný východ slunce a vzduch je takovej svěží. Tak pojďme na to, začíná úterní dopoledne, 9 hodin 1 minuta. Já jsem Matyáš, budu tady s vámi až do poledne. Mám pro vás samozřejmě hity. Právě teď pro vás Metro Games.

Myslím si, že úterní dopoledne jsme nemohli odstartovat lépe. Matt Gim, Ella Henderson a teď taky pánové Ed Sheeran a Justin Bieber. 9.11. Řeknu vám jednu věc. Svět už zažil ledacos. Tsunami, blackouty, covid, ale včerejší porážka od Norska, to byla pro český hokej slušná apokalypsa. Je mi jasný, že i u vás v práci si o tom povídáte, já jsem taky pročítal některé komentáře na sociálních sítích a podobně. Víte co, pojďme se na to podívat pozitivně, jo? Tak například Slováci teď nemají takové trauma z té sobotní porážky, že jo? Nebo vemte si, že jsme poprvé slyšeli norskou státní hymnu, kdy se vám to poštěstí. Zkrátka, každý má občas svůj bad day, každý v práci občas zaklopítneme. Tak včera zaklopítli naši hokejisté, ale věřím, že se z toho vyspali. Já bych si z toho nedělal těžkou hlavu, jdeme dál, je tady nový den, děláme tlustou čáru a dneska zápas proti Kanadě. To utkání začíná už o něco lepším čase, večer ve 20.20, tak pojďme všichni k televizním obrazovkám a pojďme fandit. Tady jsou No Name.

0: Teď jsme si s Adele prošli silným emocionálním příběhem. Tohle musel cítit každý z vás. Hello a 9 hodin 21 minut. Už jste si do telefonu uložili číslo na náš WhatsApp? Díky němu s námi můžete komunikovat. Můžete nám psát názory na aktuální témata. Můžete se klidně zeptat na cokoliv, co vás zajímá a my odpovíme. Díky WhatsAppu jsme vám blíž, tak si naše číslo uložte, pokud jste to ještě neudělali. A dejte vědět, jak se třeba máte, nebo jak vidíte ten dnešní zápas s Kanadou, kolik to bude. Pojďte nám napsat, nebo třeba namluvit hlasovku, proč ne? To číslo je 724-883-596.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Konečně grilovačky.
5: To miluju.
4: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
5: Udělám si sýr na pánev od Madety.
4: Na grilu není spíš na pánev?
5: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
4: Sýr nebo grill?
5: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
4: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety?
5: Jo, jo, ten od Madety.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
8: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Hit, který se proslavil hlavně na sociálních sítích. Kato! Kdo z vás jste za volantem, nebo kdo z vás řídíte, tak asi znáte taky tu situaci, kdy jste rozjetý. Blížíte se ke křižovatce a vidíte, jak se zelená mění na oranžovou. No a stejně to proletíte stylem, to ještě dám. Tak brzy už to nedáte, nebo takhle, dáte, ale pocítí to vaše peněženka. Na Budějovické křižovatce u Dlouhého mostu chystá město chytré kamery. Tyhle přístroje budou automaticky fotit auta projíždějící na červenou. Protože právě tahle frekventovaná křižovatka na Dlouhé louce u výstaviště svádí řidiče podle radnice k riskování úplně nejvíc. To je fakt, tam to prostě frčíte a prostě to risknete. Tak tenhle ten systém má fungovat podobně jako radar, to znamená, že kamera zachytí SPZ-ku, vyfotí přestupek a všechno pošle městské policii. No a pak už můžete jen očekávat, že vám do schránky dorazí pozdrav od úřadu. Pokud všechno klapne, tak první kamery by mohly začít fungovat už letos na podzim. A město naznačuje, že u jedné křižovatky rozhodně nezůstane. Tak dávejte na to pozor, zbytečně neriskujte a teď už se rozsvítila zelená pro další hity. Za chvilku mám pro vás hit za 100 let a teď si dáme jednu srdcovku, klasiku, rockovou baladu. John Bon Jovi právě teď.

0: za stole.
1: Hit, který vznikl i díky nám, tenkrát jsme v tom měli tak trochu prsty a výsledek je naprosto skvělý. Projekt Za 100 let. Tak ne za 100 let, ale už v létě 2027 vznikne u Malého jezu v Budějovicích samoobslužný přívoz pro pěší i cyklisty. Tak co, těšíte se, nebo už vidíte tu nekonečnou frontu na nejpomalejší atrakci ve městě? Jestli vás zajímá, jak to vlastně bude vypadat, tak vizualizaci najdete právě teď na našem webu hitradiofaktor.cz.
2: Hitradio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hitradia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitradiu.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
7: Tak hurá na Vysočinu.
6: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
7: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
6: Skály a vyhlídky, co berou dech.
7: Rybníky, jezera i koupaliště.
6: Aktivní zábava i adrenalin.
7: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
6: Vysočina má co nabídnout.
7: Stačí si jen vybrat.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz

0: CZ.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Club Card o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit Golden, blíží se 10 hodin, krásné dopoledne od nás, od Hydrária Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, dejte si pozor na Jindřichohradecku, silnice 407, mezi Novou Říší a Červeným Hrádkem měla by tam být dopravní nehoda, tak s tím počítejte, zpomalte, já vám přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. A Maxmobil.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Prachatičtí ostrostřelci míří do Prachatického muzea. Připomeňte si od 29. května jejich 210. výročí spolu s výzbrojí, výstrojí, prapory, terči a mnohem více. Výstavu odpálí Ostrostřelecká muzejní noc 29. května. Prachatické muzeum.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Sněmovna bude moci nejméně koaliční většinou veto horní komory přehlasovat. Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle částečných výsledků komunálních voleb totiž zvítězil kandidát na starostu, který chce systém udržet. Benátky vybírají poplatek ve vybraných dnech od turistů, kteří se ve městě neubytují. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Táborsko se představí v baráži o nejvyšší soutěž podruhé. No a čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa Norsku 1-4. Skupinu tak už nemohou vyhrát, soupeř je odsunul na třetí místo. Dneska hrají naši s jistým vítězem skupiny Kanadou.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Když právě teď otevřete u vás práci okno a kouknete ven, najednou budete mít pocit, že by měl být člověk spíš někde u vody než na poradě. Reklama na léto. Dneska slunce a 30 stupňů.
8: Hit Radio Faktor.
0: Úterní dopoledne v plném proudu, už máme 10 hodin a posouváme se do dalšího pracovního levelu. Avicii a Levels.

Dopolední dávka emocí, skvělý Chris Martin, Coldplay a Hydradio Faktor. 10 hodin 10 minut, dneska se slaví Den papírových vlaštovek. Tak uměli byste ještě vyrobit? Já jsem si totiž vzpomněl na svá dětská léta, do doby, kdy jsem chodil do školy. A jsme si vyráběli nejrůznější vlaštovky. Pak jsme je dokonce i tunili, což znamenalo, že jsme jim různě ohýbali nebo natrhávali křídla, aby to jako líp letělo. A mě by docela zajímalo, jestli jsou vlaštovky v módě i v současné době. To nevím, to se budu muset zeptat syna, ale spíš asi ne. Každopádně v Blatné se vždycky konala vlaštovkyjáda, co si takhle vybavuju. Byl to vyloženě turnaj v hodu vlaštovkou. Bohužel teda nemůžu nikdy najít nebo dohledat, jestli se závody ještě konají nebo ne. Když tak mi dejte vědět, budu za to rád. V každém případě říkám si, pokud je toho na vás práci hodně a potřebujete si na chvíli provětat hlavu, tak vemte z tiskárny papír a vyrobte si vlaštovku. Já myslím, že vás to aspoň na chvilku uklidní a hodí do pohody. My pro vás

0: Naladili jste si Hydrádio Faktor 10 hodin 19 minut. Často se nás ptáte, jestli by bylo možné zahrát nějaký song. Ano, je to možné. Na přání hrajeme denně v rámci poledních srdcovek. O víkendu máte taky možnost si nechat zahrát. Ale jinak hrajeme na přání každou středu po 18. hodině. To je zítra. Proto nám dejte včas vědět, co zahrajeme, komu a kdy. Ano, vy si můžete dokonce vybrat i čas, kdy zahrajeme na vaše přání. Formulář najdete na webu hydradiofaktor.cz.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Start, plyn, výkon. Motor chce té či ne kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Servis, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Service, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Service, vaše stroje v kondici.
5: Zlato, musím si vyčistit hlavu, pojedu se projet autem.
6: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
7: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo, zeleň kolem vás.
5: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku, beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
7: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice.
8: Sportfilm, festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Přesně půl jedenácté, Nico Santos na Hit Radio Factor. A teď už si pojďme obout sportovní obuv. V sobotu budou Budějce běhat. Vodafone totiž už podruhé spojil síly s Matony Running Festivalem a právě Vodafone běh na 5 kilometrů odstartuje celý nabitý program. V 15:30 vyběhne z náměstí Přemysla Otakara II. Přes 1200 běžců a už na první pohled je nepřehlédnete. Každý totiž od Vodafonu dostane stylové běžecké tričko Adidas. Pokud jste se nestihli zaregistrovat, tak bohužel ten závod je vyprodaný. Ale i tak doraste, protože přímo u startu a cíle vyroste Vodafone zóna. Místo, kde si můžete odpočinout v chill zóně, nebo si půjčit powerbanku, můžete se občerstvit banánem, vyfotit se, zasoutěžit si o sluchátka Samsung, nebo zabavit děti malováním na batůšky. No a Vodafone přidal ještě jednu specialitu. Pozor, kdo si po akci až do 7. června pořídí novou službu ve Vodafone prodejně v IGI. Může to být mobilní tarif, internet, Vodafone TV, cokoliv. A ukáže aplikaci Ranček, může získat chytré hodinky Xiaomi za 1 korunu. Tak co, přidáte se i vy?

0: Mira Easy, tak snad to bude easy i večer s tou Kanadou. 10:37. Ano, aktuálně fandíme našim hokejistům na mistrovství světa, ale mezi tím mimořádného úspěchu dosáhla kajakářka Kristýna Novosadová z Českokrumlovského klubu a taky táborský kanoista Matěj Vaněk. Kristýna ovládla závod kajakářek a vybojovala svůj první titul mistryně světa. A Matěj, ten na mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě v Bosně, obhájil prvenství a završil zlatý hattrick. Nezbývá než pogratulovat, jsme na vás hrdí. Hit Radio.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
5: www.elvaprofi.cz.
4: Cesta k nám se vyplatí.
6: Au, zase ty moje záda. Těch bolestí se...

0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
3: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürli.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
6: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Na Hydrádiu Faktor jsme se před 11. hodinou podívali do zoo, teď se mrkneme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, silnice 128, obec Horní Pěna. Tam se střetli dva cyklisté a musela na místo přijet taky záchranka, tak s tím počítejte. Pozor taky na silnici 155 u Borovan, tam probíhají záchranné vyprošťovací práce. Důvodem je srážka dvou nákladních automobilů. Ta silnice by právě teď měla být uzavřena, co mám informace. Budeme rádi i za podrobnosti od vás. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. České Budějovice instalují ve městě první kamerový systém na monitorování jízdy na červenou. Bude na semaforech na křižovatce u Dlouhého mostu. Město vypsalo na projekt výběrové řízení a systém by mohl začít fungovat od podzimu. Vláda projedná návrh zákona o médiích. Veřejné služby podle ministra kultury Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna příštího roku. Klempíř to řekl po jednání koaliční rady. No a úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Zápas má výkop v 18 hodin.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Až půjdete z oběda nebo z práce, určitě se stavte někde pro zmrzlinu nebo na nuka, protože počasí k tomu bude dneska přímo vybízet. Bude to bez deště, bez mraků a 30 na teploměru.
6: Hit Radio Faktor.
0: Dnešek voní létem už od ranních hodin a my pro vás máme dovolenou za 40 000 korun. Za chvilku uslyšíte podrobnosti.

Na Hydrariu Faktor vám prostě skvěle hrajeme. Slza a lhůta záruční. Ráno člověk řeší úplně běžné věci. Co si dát ke snídani, co si vzít na sebe, kde zaparkovat, jestli děti zase něco nezapomněly doma a podobně. A přitom stačí minuta u telefonu a všechno může vypadat úplně jinak. Na Hydrariu Faktor hrajeme tento týden o dovolenou za 40 000 korun od Invia. Žádné hledání hotelu po nocích, žádné nervy s plánováním. Místo ranního spěchu si jen zbalíte plavky, pas a řešíte, jestli pojedete k moři s partnerem, s manželem, kamarádkou, nebo třeba vezmete rodiče, kdo ví. Stačí poslouchat snídaní šampionů, tipnout správné sedadlo v našem letadle a třeba to budete právě vy, na které se usměje štěstí. Zkrátka, máme pro vás tu nejlepší náladu, největší hity a taky cenu, která voní po opalovacím krému a vychlazeným mochitem. Podrobnosti na našem webu hydrariofaktor.cz. Držím palce!

0: tenhle song nemůžete nemilovat. Buddy Rockers, I Like The Way. No a pokud jste zvyklí vyrazit v sobotu na piaristické náměstí v Českých Budějovicích pro čerstvou zeleninu, pro něco dobrého nebo jen nasát atmosféru centra Českých Budějovic, tak pozor na pár změn v kalendáři. Tradiční trhy na piaristickém náměstí přeruší různé akce. Třeba teď v sobotu zaplní centrum města místo stánku běžci, ale chystají se i další akce nebo festivaly, brazilský festival, jazzový festival, na konci srpna taky akce Město lidem, lidé městu. Takže jinými slovy, o letních sobotách bude centrum Budějovic pořád žít, jen občas místo rajčat a kuláčů narazíte spíš na sambu, saxofon nebo běžecké tenisky. Tak s tím počítejte, za chvilku další hity.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
3: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
2: a poctivé pivo z místních pivovarů.
3: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
9: www.elvaprofi.cz.
10: Cesta k nám se vyplatí.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
15: Vrátit se v čase? V Českém Krumlově můžete. Fotografie Josefa a Františka Sajdlových vyprávějí příběh Šumavy a Českého Krumlova. Každodenní život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
16: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
17: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Na Hitradio Faktor právě teď Cyril, song Stablin, což by se dalo přeložit jako klopítáme. Tak já doufám, že dneska nebude klopítat český hokejový nároďák. Posloucháte Hitradio Faktor, ten další hit, který si zahrajeme, ten bude z roku 2002. V tom roce, když jsme u toho hokeje, se mistrovství světa konalo ve Švédsku. Česká republika tehdy skončila ve čtvrtfinále, kde prohrála s Ruskem 1-3. Celkově jsme obsadili 5. místo a mistrem světa se poprvé v historii stalo Slovensko. Jak dopadne letošní šampionát, tak to je zatím ve hvězdách. Dneska tedy zápas s Kanadou. Ale pojďme si zahrát ten slíbený hit z roku 2002. Tady je pozvánka na dnešní večerní hudební speciál. Budeme hrát to nejlepší z uplynulých dekád. Pink a Don't Let Me Get Me.

Tohle je Luis Capaldi, který možná na vás působí tak trochu jako kamarád odvedle, ale pak si stoupne k mikrofonu a najednou má z toho člověk husí kůži po celém těle. Hydrario Faktor, my pokračujeme už ve 12 hodin vaše oblíbené srdcovky a dneska zahrajeme třeba Lennyho Krevice. Ten má totiž dneska narozeniny, je mu 62 let. Já se u mikrofonu zastavím zase zítra v 9 a doufám, že to středeční dopoledne začneme tím, že budeme slavit výhru proti Kanadě.

0: Salon ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Prachatičtí ostrostřelci míří do Prachatického muzea. Připomeňte si od 29. května jejich 210. výročí spolu s výzbrojí, výstrojí, prapory, terči a mnohem více. Výstavu odpálí Ostrostřelecká muzejní noc 29. května. Prachatické muzeum.cz.
11: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Ještě pár minut počítejme s komplikacemi na příjezdu do Ledenic od Trocnova. Probíhá tu vyprošťování nákladňáků po nehodě a pozor taky v Horní Pěně, kde se srazili dva cyklisté. Dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12. hodina, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole podalo více než 12,5 tisíce žáků. Zhruba 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Na šestiletá gymnázia se hlásí zhruba 290 žáků, na osmiletá kolem 500. Termín pro podávání přihlášek skončil včera. Do systému mohou být ještě doplňována písemná podání. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Řádná schůze dolní komory začne dnes odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o změny nebo doplnění navrhovaného programu. Teď se podíváme k nám.
2: V Jindřichově Hradci to bude vonět bylinkama, kořením i historií. Muzeum Jindřichohradecká chystá letní výstavu o léčivých rostlinách, vaření a starých herbářích. Ukáže třeba ručně kolorovaný český herbář ze 16. století. Výstava začne 12. června a potrvá do října.
1: Hokejový servis Hit Radio.
9: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Friburgu začne ve 20 hodin a 20 minut. To už naši budou vědět, zda ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem bodů Norsko, které bude už za chvíli hrát s Dánskem.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
2: Taky dneska bude hit na jihu Čech. Během odpoledne naměříme i 31 ve stínu a vydrží nám skoro jasno.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je 12 hodin, 2 minutky k tomu. Přeju nádherné poledne, tropické poledne a taky dobrou chuť k obědu. Mám připraveno pro vás jako každý den v pravé poledne 5 legendárních hitů, 5 srdcovek, které vás vrátí v čase. Jako první tak si dáme hit z roku 1999 od Christiny Aguilery. Jmenuje se Gin v láhvi.
1: Hit Radio Faktor.
12: A tak si říkám, kdybychom měli, jo, tu Aladinovou lahev, co by bylo přání číslo 1? Možná aspoň na chviličku se vrátit do 90. No tak, vaše přání je mi rozkazem.

0: Rok 1999, Christina Aguilera.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte úterní srdcovky na Hitrádiu. První srdcovka je za námi. Christina Aguilera, rok 99 a Gin v lahvi. Kdybyste si měli vybrat jedno přání, to první přání, kdybyste měli tady tu kouzelnou lampu, že jo, tak co by to bylo? Bavili jsme se o tom, že bychom chtěli cestovat v čase a vrátit se zpátky do 90. let. To se nám tady reálně dneska podaří. Už jsme s tím vlastně začali. V srdcovkách se skutečně vracíme v čase. A kdyby jsme se vrátili do těch 90., co byste chtěli hrát za deskovku? Protože v těch 90., když jsme vyrůstali, tak ty deskovky, to byla každodenní radost. O víkendu jsme hrávali s rodičema doma, že jo, pak už jsme byli starší. Hráli jste třeba i věci typu dračí doupě? Doufám, že ano. Je to kolik pro mě? Třeba 30 let zpátky, co jsem to hrál naposled. Já tu hru zbožňoval. Tak schválně, které hry jste vy měli nejraději jako deskovky? Dejte vědět na 777-937-777. Můžete psát zprávy nebo posílat hlasovky. A my si dáme další srdcovku. Ta už je ze začátku milénia, konkrétně z roku 2007. David Guetta. Tohle je fakt klasika.

0: Nádherná romantika na úterní poledne. Lenny Kravitz ve 12 hodin 15 minut. Srdcovky Hit Rádia. Lenny Kravitz je zpěvák, o kterém jeho vlastní dcera řekla, že tátovo bradavky jsem viděla častěji než jeho oči. Můžou za to věčně síťovaná trička a sluneční brýle. Tolik tedy Lenny Kravitz ve čtvrt na jednu. Než si dáme další srdcovku, tak pojďme vzpomínat na deskové hry, které jsme hrávali v 90. letech. Lucka píše, za mě jsou to dostihy nejlepší hra na světě, kdo měl Napoleho, tak byl král. Samozřejmě, po něm jsme šli všichni, že jo, Narcius, Napoli. Pak ještě Superstar, jak se to tam jmenovalo, Dahoman, Shaga, tak nějak to určitě bylo, že jo? No a když jsme byli starší, tak první, co bylo pryč, tak byli trenéři. To už jsme věděli, jak se to hraje. Co tady máme z hlasovek? Pojďme si pustit ještě vaše vzpomínky.
1: Čau, Jirko.
0: Ahoj.
1: No tak my jsme hráli klasiku, dostihy a sásky.
0: Jasně.
1: Člověče, nezlob se. A hlavně Kovoučku hop. To byla teda hra. Škoda, že to dnešní děcka už moc neznají. Jinak přeju pěkné odpoledne. Čau, Dáška.
0: Děkuju moc, taky přeju krásné odpoledne. Kloboučku hop, to je opravdu jako boží hra. Ten pocit, když jste to trefili z velké dálky, to si myslím, že to si asi pamatuje každý. Jo? Já se přiznám, že jsem ji koupil i domů. Ale když jsem pak viděl toho tříleťáka, jak dává ty kloboučky do pusy, tak jsem to zase hnedka schoval. Úplně jsem viděl, jak se mu to zasekne v krku a jedeme do nemocnice. No jo no. To je tak, když máte první děti až ve středním věku. Až moc se o ně bojíme. Pojďme na další srdcovku. 80. léta. Zpěvačka, která svůj první singl vydala už v 16 letech. Vyhrála dokonce ve své kariéře i pěveckou soutěž Eurovize. A v 80. letech, když jí bylo 28, vydala tenhle legendární hit.

0: Dr. Jones, tohle je ta skupina, která proslula legendárním hitem Barbie Girl.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A musel jsem je dneska zařadit, protože včera odpoledne přišla zpráva, že se rozhodli, že oficiálně skončí s živým vystupováním a s koncertama po více jak 30 letech dlouhé kariéry. A tohle je samozřejmě jako jedna z těch kapel, na kterých jsme vyrůstali. A když slyšíme Barbie Girl, tak hele, úplně na rovinu, my kluci jako z toho nejsme úplně jako odvařený, ale když máme tu správnou kuráž tekutou v sobě, tak občas jsme na to tančili taky, jo? Každopádně věřím, že vy děvčata zbožňujete Barbie Girl na jakékoliv party, v jakémkoliv věku. No a tak jsme na ně zazpomínali, no. Říkal jsem si, že bychom si mohli dát trošku jiný hit než ten legendární Barbie Girl, aby jsme si i připomněli, co dalšího tvořili. A Dr. Jones je jedna z těch srdcovek, která si určitě zapsala zlatým písmem do historie 90-kových hitů. Páni, toto uteklo. Pátá srdcovka je za námi. Takže se loučíme se srdcovkama, čeká nás ještě jedna na vaše přání. Pište mi nebo volejte hlasovky na 777-937-777 na WhatsApp Hitrádia. No a jak se tak jako loučíme s těma srdcovkama, tak jsme se rozloučili i s deskovkama, které jsme hrávali v 90. letech. A díky moc za všechny zprávy, co jste posílali. Když to tak dám všechno kolem a kolem dohromady, tak nejoblíbenější deskovka byla Sásky a dostihy. Zároveň, kromě snad tady Ivany z Ostravy, která psala, asi nenašel nikdo jiný, kdo by to tenkrát hrával i s těma sáskama. Většinou jsme měli svoje pravidla, anebo jsme hráli jenom ty dostihy, ale ty sásky prostě ne. Tak kdyby náhodou jste doma měli sásky a dostihy a o víkendu jste si udělali večer čas, zahrajte si a zahrajte si to i s těma sáskama. Ty pravidla se dají naučit, je to úplně jiný rozměr celé hry a pak mi dejte vědět, jestli je to lepší, anebo ne. Za chviličku tedy srdcovka na přání, do té doby ještě například Dermot Kennedy nebo Miles Smith na Hitrádiu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: nemáte cigaretu?
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stísnění prostory.
2: Já bych umřela šokem.
3: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
1: Dnesky snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Amax Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. Amaxmobil.cz.
2: Sportfilm festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Prachatičtí ostrostřelci míří do Prachatického muzea. Připomeňte si od 29. května jejich 210. výročí spolu s výzbrojí, výstrojí, prapory, terči a mnohem více. Výstavu odpálí Ostrostřelecká muzejní noc 29. května. Prachatické muzeum.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
10: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
11: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
10: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
14: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Dermot Kennedy na Hit Radio, 12 hodin 38 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to je největší čas a nejvyšší čas, kdy si dáme poslední srdcovku dnešního dne, a to je srdcovka na vaše přání. A tentokrát vybírám hlasovku, která přišla na číslo 777-937-777.
3: Kdyby si tak mohlo zahrát, prosím, na přání I Don't Stop Believing of the Journey pro moje kolegy, kamarády, Jíťu, Léňu, Gabču, Móňu, Mikyho, Liborka do Rokytnice, aby se jim pracovalo co možná nejlíp a aby jim to uteklo až do konce, už to mají za pár. Tak kdyby se všechny pozdravoval a taky zdravím všechny posluchače. Čau, čau, zdraví Dáška.
0: Děkuji moc za tuhle krásnou zprávu, závidím vám všem, kdo už to máte za pár, myslím v práci teda. No a děkuji za tenhle výběr, když tohle je tak krásný hit. My se teď dostaneme do doby ještě daleko před sociálníma sítěma. Vlastně daleko před internetem jako takovým, před barevnýma televizema v českých domácnostech. Tohle byl úplně jiný svět. Rok 1981. Don't Stop Believin'. Srdcovka na přání od Dašky i pro vás. Tady u nás na Hit Radio.

0: Je to možný. Páni, 12 hodin 43 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl tak nádherný výběr, to je tak krásná píseň. Tohle je jeden z těch hitů, který vám zlepší náladu, ať se děje, co se děje. Úplně, já nevím, dodá takovou zvláštní naději. Víru v to, že všechno nakonec dobře dopadne. Nevím. Don't Stop Believing, vlastně i tak se to jmenuje, jestli to byl opravdu záměr vyvolat v nás takovýhle pocity, ale jestli nějakým způsobem dneska ukončit srdcovky, tak jsem strašně rád, že jsme to udělali takhle. Já bych si nejradši dělal ještě jednou, úplně jako znova. To se asi jako normálně nedělá v rádiu, ale to tak aspoň ještě jako, co, ještě kousek, volume doprava. Je to dokonalý. Rok 1981. Já tady mám hezkou zprávu. Dokonalá volba písničky, tohle miluju natolik, že jsem teď musela v autě vypnout klimatizaci. Mám husí kůži i tak bez klimy. Děkuju moc za tenhle výběr. To jsou srdcovky na Hit Rádiu. Boží. Tak jo, další srdcovky zase zítra, my samozřejmě pokračujeme dál, za chviličku Benson Boone, Beautiful Things a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.

0: Pojišťovny jsou, hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Je tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
2: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
1: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
2: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
1: Když vysavače,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
10: Nejlevnější pneu.cz.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu. Hit
13: Radio. They say the holy water's watered down. And this town's

0: Benson Boone na Hit Radio. Za minutku a půl bude 13 hodin. Lucie má pro nás nejnovější zprávy. Pokud jste za volantem, tak ale ještě pozor, teď dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně u Dolního Dvořiště, když jedete z Rychnova nad Maloší na křižovatce těsně pod Dolňákem, se došetřuje ťukanec dvou osobáků. Místem bychom ale měli projet. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dominik Feri vypovídal před teplickým soudem, ten řeší jeho žádost o podmíněné propuštění. Za sebou má k dnešku 2/3 trestu. Podmínkou pro podmíněné propuštění je i očekávání, že povede řádný život. Feri před soudem řekl.
10: Byl tam, myslím, řádný život nekolísající, řádný život nejen v toho minimálního standardu, jako požaduje zákon a judikatura, ale řekl bych aktivní občanský život pracujícího člověka. Také uvádím, že v případě mého podmíněného propuštění bych ve vedení řádného života přirozeně pokračoval. Je to pro mě zkrátka zvyk.
9: Feri uvedl, že mu je líto újmy, kterou poškozené pociťují. Z trestu se podle svých slov poučil a nyní už nemůže udělat nic víc. Studenti českých středních škol vybrali na pomoc Ukrajině bezmála 3 tuny materiálu, zvláště hygienické a zdravotnické potřeby pro nemocnice a pečovatelská zařízení. Sbírka byla součástí iniciativy Schools for Victory, kterou organizují studenti napříč Evropou. Senát si dnes podvečer připomene 30 let ustavení České horní parlamentní komory. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní, bývalí členové, promluví také prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně obdrží symbolické klíček Senátu. Teď ještě pohled k nám.
1: Táborsko dnes se zkusí prorazit bránu do první fotbalové ligy. V baráži ho čeká hodně těžký začátek. Od 18 hodin hraje v Ostravě proti Baníku, který je jasným favoritem. Jihočeši jsou v baráži po druhé, předloni těsně narazili na Dynamo. Odveta se bude hrát o víkendu u nás na jihu.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: K dnešní předpovědi není co víc dodávat, užijeme si skoro tropické odpoledne a deště ani mraků se v úterý bát nemusíme.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 13 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio, máme úterý 26. května a dorazilo k nám tropické léto. 32 stupňů Celsia, dneska místy, to je velmi náročný. Co takhle nejraději děláte v létě? Zalezete si někam do stínu a přečtete si rádi nějakou knížku? Mám tady pro vás čtení na celé léto. 12 fantastických detektivních knih, které si můžete vyhrát i dneska v hodnotě 5000 korun. Podrobnosti řeknu za chviličku.
2: Hit Radio Faktor.

0: Duet Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si tady u nás na Hitrádiu?
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
0: Je 13 hodin a 13 minut, posloucháte Hitrádio. Miraj se stal otcem. Moc gratulujeme jemu i mamince samozřejmě za celé naše Hitrádio. Společně tak začínají psát novou kapitolu svého života. Co je v tom životě víc? Velká gratulace. No a když jsme u těch knih, tak si říkám, že bychom se vlastně rovnou my mohli pustit do naší velké hry o knihy. Já mám tady pro vás super čtení na léto. Detektivní série 12 knih světoznámé spisovatelky Lizy Reaganové. Jestli se rádi na dovolené zašijete do stínu s knížkou a necháte se vtáhnout do jiného světa, tak tohle vás bude opravdu bavit. A teď jak na to? Jak získat tenhle balík knih v hodnotě 5000 korun? Je to jednoduchý. Já právě teď přečtu ukázku z druhé série, z druhého dílu celé série, abych byl úplně konkrétní. A vaším úkolem bude za chviličku zavolat na telefonní číslo, který řeknu, a tipnout si, jestli ten příběh jsem zakončil správně, anebo jsem si to vymyslel jako včera. Tak jo, včera jsme četli první díl série Mizející dívky, dneska tady máme druhý díl série a ten se jmenuje Dívka beze jména. Je dívka bezejména svědkyně, podezřelá nebo možná budoucí oběť? Pojďme na to. Když detektiv Josie Quinnová dorazí na místo činu na okraji města Denton, je zděšená brutalitou útoku. Jeho oběť bojuje o život a novorozené dítě zmizelo. Na jiném místě se snaží ukrýt krásná mladá žena. Vypadá to, že by mohla být Josieným vodítkem k případu uneseného dítěte. Ale záhadná žena neví, kdo je, kde se vzala a ani čeho se tak bojí. Jisté je, že je vyděšená k smrti. A nebo je možné, že svou amnézii pouze předstírá. Tak co? Co si myslíte? Je tohle skutečný příběh podle knihy, anebo je to můj vymyšlený příběh? Dáme jeden hit, krátkej Lady Gaga Paparazzi, a vyvolejte na 800 937 937.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Lady Gaga a Paparazzi, 13:19, posloucháte Hit Radio. A právě teď, tak Míša z Českých Budějovic má šanci vyhrát nádhernou detektivní sérii 12 knih od spisovatelky Lizy Reganové. Míšo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme. Dobrý den.
0: Výborně, dobrý den. Můžeme si tykat? Je to v pohodě?
1: Můžeme, ahoj, ahoj.
0: Tak Míšo, řekni mi, jak se máš v tomhle horkém počasí?
1: Krásně.
0: Co bylo
1: dobrýho? Počasí úplně nabíjí energii.
0: Co bylo dobrýho? K obědu?
1: Řízek.
0: Dobře.
1: Taková klasika.
0: Do tohle počasí geniální. A kolik knížek přečteš za jeden rok?
1: No, tak 10-12 plus minus.
0: Hezky. Hmm. V tom případě já tady mám právě teď pro tebe knihy na celý rok. 12 knih. Na tobě je, aby si mi řekla, jestli ten příběh, který jsem před malou chviličkou přečetl, je smyšlený, anebo je skutečný podle knihy. Co myslíš?
1: Já si myslím, že je to pravda.
0: Že je
1: pravda. Není smyšlený.
0: Že není smyšlený, jo. Že tu amnézii by mohla jenom předstírat, jo.
1: Mm-hmm.
0: Podle čeho to soudíš?
1: Nevím. Tenhle díl jsem zrovna nečetla.
0: Intuice, je to intuice, jo?
1: No, bylo by to víc záhadný.
0: To je pravda, to je pravda. Říká se, že ženská intuice je 13. div světa. Že by se měla vždycky naslouchat, že ženy mají vždycky pravdu. A v tomto případě ženská intuice je skutečně dokonalá. Já gratuluju.
1: Děkuju.
0: Dívka beze jména svou amnézii skutečně jenom předstírá a předstírání nikdy nevede k ničemu dobrému. Teda píše se to v té knížce. Jo? Víc už ale prozrazovat nemůžu. To znamená, že jak dívka beze jména dopadne, tak to si můžeš přečíst sama. A teď už jenom. Bude to v té knižní verzi, v tom knižním vydání tištěném, anebo v elektronické verzi?
1: Tištěném.
0: No, tak to rád slyším. To je krásný. Tak Míšo, ještě jednou moc gratuluju. Užij si všech 12 knih od Lizy Reganové a za rok, až je přečteš, tak dej vědět, jak se ti to líbilo, který byl nejlepší. Domluveno?
1: Super, moc děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Míša tedy má svou sérii 12 knih v hodnotě 5000 korun. Vy můžete mít zase zítra. A kdyby to náhodou zítra nevyšlo, tak ve čtvrtek, anebo v pátek, anebo v průběhu celého příštího týdne. Ano, takhle dlouhou dobu tady pro vás tuhle náhradnou hru budeme mít. Tak zase zítra mezi 13. a 15.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Damiano David a píseň o zlomeném srdci. Trošku připomíná včerejší hokej. To taky bolí ještě teď pořád. Původně jsem myslel, že si dneska budeme povídat o hokeji, o mistrovství světa, jak to krásně rozebereme, ten zápas proti Norsku, ale říkal jsem si, že si asi možná nakonec nebudeme kazit den, co? Hoďme to za hlavu, prostě stalo se, v pohodě. Místo toho, tak si užijeme další skvělý hity, který tady pro vás chystám, a za chvíli, tak si dáme hit, který jste mezi 12. a 15. na Hitrádiu neslyšeli možná podobně dlouho, jako nás Norsko porazilo. Pár let už to bude. Chystám pro vás velký překvapení, a to sice... Fatboy Slim! Rockefeller Skunk. Něco tady do toho tropického počasí. To se hodí. Jenom to slyšíte a už se zapotíte. Já vím, jak vy, ale my se potíme i přes ty zavřený okna tady. Tak tohle vás čeká už za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s námi. A teď si pojďme poslechnout, jaký bylo dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou, a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil,
2: no
3: já nemám rád stísněný prostory.
2: Já bych umřela šokem.
3: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějakou jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
1: Vící snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Vrátit se v čase? V Českém Krumlově můžete. Fotografie Josefa a Františka Sajdlových vyprávějí příběh Šumavy a Českého Krumlova. Každodenní život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
7: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
9: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky
13: CZ.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
17: Senkor.
18: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Krištof, zůstaně tu se mnou. Já jsem rád, že vy jste stále s námi, že jste zítra rádiem. Je 13 hodin 38 minut. Před chviličkou jsem otevřel takovou malou pandořinu skřínku hokejovou, když jsem zmínil včerejší zápas proti Norsku, že nás z toho trošku bolí srdíčko. No a mám tady plný, jak se tomu říká, ne plný koš, ale tady prostě plný počítač zpráv, plný WhatsApp, ano, plný WhatsApp zpráv, co posíláte na 777-937-777 a shodneme se asi všichni na jednom a na tom samém, no, na čem se nám třeba tady například shodnou i naše hlasovky.
1: Jirko, to souhlasím, protože včera pro mě jako naprostý zklamání. To, že to mají jistý, že budou hrát playoff, ještě přece neznamená, že budou hrát takhle, jak hráli včera. To bylo hrozný, jako. A fandím jim, mám hokej rád, sleduju to, protože jsem jako dítě i hokej hrál, ale prostě takový zklamání, že za mě si ani postoupit nezaslouží. Jako. Jediný zápas, který byl hezký, byl s tím Švédskem, jinak to všechno ostatní bylo prostě tak na hraně, že by si to zasloužil jiný.
0: To je velmi ostrý názor, věřím, že není jediný, ale zase na druhou stranu. Pojďme na tom najít něco pozitivního. Jo, to já mám jako rád. Jo, ne zbytečně tolik negace, něco pozitivního. Hele, hokej a světový šampionáty, tak ty si vždycky hrajou kvůli památečným zápasům. Jo, hele, Nagano si pamatujeme všichni. Jo, Svobodovo zlatý gól. Pak ještě jsme měli pár super zápasů s Kanadou a se Švédskem. Ale tady se nám píše úplně nová historie. Máme tady památeční zápasy se Slovinskem, Itálií, Norskem, výhra nad Slovenskem levou zadní, doslova. To prostě jako žádná jiná hokejová generace ještě nezažila. Tady píšeme novou hokejovou historii památečních zápasů. Není zač. Rok 2026. A teď Hit Radio a Fairboy Slim.

0: 13 hodin 640 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Jsem rád, že vy jste s námi. V tomhle horku člověk musí taky trošku zpomalit a nezapomínat na pitný režim. Vodu. Bavíme se tady o vodě, ideálně minerální vodě. Ať doplňujete ty minerály, přeci jenom jak je horko, tak to tělo to tak nějak rychle odplavuje ze sebe. Takže minerálky, ideální je prostě polknout tam aspoň ty 3 litry za ten den, no, v tomhle šíleném vedru. A hlavně nespěchat. A s tím souvisí také i nová forma cestování, která se jmenuje slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Je to kouzlo, které my tady v Česku čím dál tím víc objevujeme. Podrobnosti vám řekneme v nejnových zprávách, mimo jiné, ve 14 hodin. No a do té doby z hitu například Linkin Park a stihneme taky Sunrise Avenue.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo.

0: a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
1: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
0: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Start, plyn, výkon. Motor chce té činné kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Servis, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Servis, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Servis, vaše stroje v kondici.
8: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
9: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
10: www.elvaprofi.cz.
9: Cesta k nám se vyplatí.
11: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
12: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Rádio krátce před 14. hodinou, tedy krátce před nejnovějšími zprávami. Pojďme na ně.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech opatrně na D3 u Veselí ve směru z Mezna do Budějic kilometr 102 osobák tu havaroval do svodidel. Nehoda se na Štěstí obešla bez zranění, na místě ale zasahuje policie. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
6: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
7: Hey, we are Imagine Dragons.
8: Hey, I'm Lady Gaga.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Aplikaci e-doklady si do mobilních telefonů stáhlo už přes 1 milion uživatelů. Loni bylo poprvé možné prokázat se e-doklady i u voleb, i když někteří uživatelé měli technické problémy. Aplikace je digitální alternativou k plastové občance. Češi objevují kouzlo cestování formou takzvaného slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Doplňuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
13: Ti lidé mají větší čas na odpočinek, na procházení se městem a tak dále. To znamená, je to zpomalení toho tempa. Na jaře a na podzim většinou jezdí do těch velkých evropských měst a pak samozřejmě do těch cílů, těch velkých poznávacích zájezdů, ať už je to Latinská Amerika, Střední Amerika, Asie nebo Afrika.
12: Populární jsou také ostrovy. Renesanci v rámci slow travel zažívají také Kanárské ostrovy. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz se začal prodávat alkohol. Za poslední měsíc se objevily 40 takových inzerátů, převážně šlo o slivovici. Nelegální prodej domácího alkoholu teď řeší celníci. Prodejcům hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. A teď ještě pohled k nám.
1: U Dlouhého mostu v Budějicích přibude kamera, která bude hlídat jízdu na červenou. Půjde o první takový systém ve městě a fungovat by mohl od podzimu. Kamera zaznamená registrační značku auta a majiteli pak přijde výzva k uhrazení pokuty, podobně jako u radaru.
14: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Nakonec počasí, nic se nemění, na jihu zůstává jasno a denní maxima se odpoledne vyšplhají i na 31 ve Skýnu.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 14 hodin, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio. Venku 32 stupňů, co víc si přát? No, třeba 28. S tím se asi jako dokážeme spolu stotožnit, víš, Lucie?
12: Ano, na tom se shodneme.
0: Ano, ano. 32 je krásný, ale 28 mnohem lepší. Tak my si dáme tady něco na ochlazení, dáme si tady Kelly Clarkson s hitem Stronger. V překladu, co tě nezabije, to tě posílí. Tak naprosto ideální hit i do tohohle počasí. To přežijem, nebojte se.
10: Hit Radio Faktor.

0: Na úterní odpoledne ve 2 hodiny a 7 minut na Hit Radio Kelly Clarkson, za chviličku Poetika.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a jdeme na to, jdeme si povídat. Máme 2 hodiny odpoledne, tak opět vám dávám prostor tady v Eteru Hit Radio říct svůj vlastní názor, bez obalu, jo? Dneska ale, protože je horko, tak dáme velmi pohodové téma. Našel jsem jeden zajímavý průzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů, takže mají rádi deskové hry. 73,5%. Je to pravda nebo ne? Jak jste na tom vy? Máte rádi deskovky? My jsme to dneska už rozebírali vlastně tak napůl v našich srdcovkách ve 12 hodin. Došli jsme k tomu názoru, že Dosti a sázky tak byly tou nejoblíbenější deskovou hrou, kterou jsme kdy hráli. A mě zajímá, hrajete deskovky i teď v dospělosti? Máte třeba nějaký, já nevím, jednou za měsíc nějakou slezinu doma s vašima kamarádama, kde si zahrajete deskovky, anebo už máte pocit, že jste na to staří, že se třeba cítíte trapně, když máte hrát aktivity a teď skoro, já nevím, třeba ve 40 letech před sebou máte předvádět nějakou pantomimu, anebo vám to prostě jenom nejde zastřízliva. Dejte vědět. 777-937-777 je číslo na WhatsApp sem do rádia. Těším se moc, klidně můžete dávat i tipy na deskovky. Já myslím, že dneska si s toho uděláme takový hezký herní odpoledne. WhatsApp Hit Radio je tady jenom pro vás. Posílejte zprávy, volejte hlasovky. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá.

0: Lučenco a Donomar, Danza Kuduro.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pravda, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů má rádo deskovky. Takhle, shodneme se na tom, že určitě máme rádi deskové hry. Otázkou je, jestli je hrajeme i v dospělosti, bez dětí, jakože třeba s nějakýma známýma, co dorazí k nám na návštěvu, anebo jenom jestli na ně už vzpomínáme a užíváme si jenom ty vzpomínky, co jsme měli z dětství. Tak na WhatsApp Bitradia píšete vaše zkušenosti. Vlastucha, to je super jméno. Tak tohle je jako skvělá zpráva ne na úvod. Čau, hrajeme dostihy a panáky. Jako startovné je pro každého panák a ti, co se sejdou na distancu, tak to mají taky za panáka. Takže když to konečně hodíš, tedy když konečně hodíš šestku a obratem se tam vrátíš, no, je pravda, občas to stojí za to. Dobrý, to je jako dobrý improvement, dobrý tuning legendárních dostihů. Co tady máme dál? Ahoj. Podle mě se deskovky zase vrací zpátky do módy. Já s kamarády hraju spíše karetní hry, kdy se sejdeme a zajdeme do kavárny nebo čajovny a trávíme tak společný čas. A ten, kdo prohraje, tak většinou dělá dřepy nebo kliky. Můj kamarád jich dokonce minimálně prohrál už 150. Taky zajímavý, děkuju Terko za zprávu. Tady je zpráva, která potvrzuje to, co jsem já říkal před chviličkou, a to, že v dospělosti, když hrajete aktivity se svými známými zastřízliva, je to zvláštní. A že tady dokonce píše Terka, že mají sousedy, ke kterým velmi často rádi chodili, ale že pořád chtěli hrát deskovky. Ze začátku to bylo fajn, ale pak už jsme si říkali, že už k ním radši nepůjdeme na návštěvu, kdyby náhodou zase chtěli hrát deskovku. Nemusím se před nikým strapňovat každý večer. No, jasně, chápu. Přeci jen strapnice v dětství je mnohem jednodušší než potom v dospělosti. Ahoj, je mi už 50+, jsem babička a nedám dopustit na deskové hry a hlavně aktivity. Hrajeme s rodinou i s přáteli i s mladšími a je to fajn zábava. Děkuji za tuhle zprávu. A teď ještě já tam dám takový malý doplněk, jo. Když to takhle hrajete v dospělosti, natáčíte to? Třeba zrovna tu pantomimu vašich sousedů. To mi tam klidně dopište ještě jako doplněk. Každopádně zatím to vypadá, že...
1: Vědci.
0: V tuto chvíli se mýlí, že to je mnohem vyšší procento než 73,5.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tady u nás na Hit Rádiu ve 14 hodin 24 minut vám hrajeme samý hity a k tomu navíc probíráme deskové hry, protože
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů zbožňují deskové hry. Tak já bych to asi poupravil, vypadá to na 100%, protože nemám tady jednu jedinou zprávu, vlastně jo, hele, jedna. A to mě skravazuje, protože tohle je dobrá zpráva. Ahoj Jirko, u nás, když se sejde rodina, tak ano, hrajeme aktivity, hrajeme Monopoly, taky klasický člobrdo. To se najde spoustu lidíček, kteří se pak dokážou rozčílit. To je pravda. A potvrzuje to právě tady zpráva, kterou tady mám. Čau, my diskovky nehrajeme, my se umíme poštěkat i bez nich. Výborně, tak výjimka potvrzuje pravidlo. Když se tak jako probírám WhatsAppem Hit Rádia na čísle 777-937-777, tak jsem tady našel fotku od Kuby. A Kuba mi poslal fotku z domova, kde je knihovna. Jedna, druhá, třetí. A je tady strašně moc deskových her. Ale jakože když si představíte, že přijdete někam do prodejny, kde prodávají deskové hry, tak tady ta prodejna by to klidně mohla zavřít, zamknout a jít se podívat tady ke Kubovi domů, jak to má vypadat, když máte mít na výběr diskových her. Já jsem se to v rychlosti snažil zkusit spočítat. A když jsem jako došel k první stovce, tak jsem si říkal, já vytřídu domů, já nemám tady na to tolik času, abych to dokázal spočítat. Takže jako tohle, to už je úchylka, Kubo, ale je to nádherný. Tohle je jako neuvěřitelná, ale opravdu neuvěřitelná sbírka. Zajímalo by mě, jestli jste to opravdu hráli všechno, anebo je to jako třeba knihovna, kterou člověk občas doma má a je tam prostě jedna knížka vedle druhý, ale přečetl za život jenom tak jako polovinu z nich. Ale jinak teda tohle oceňuju. Takže v našem případě pro dnešní den
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 73,5%, je to za mě 99,9% Čechů má rádo deskové hry. No tak skvělý.
1: Hit Radio. Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Sportfilm festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích.
5: Vstup zdarma.
4: Sportfilm.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Au, zase ty moje záda. Těch bolestí se snad nezbavím. I když, teď jsem slyšela, že masérka Iveta Zochová už napravila kdekoho. Umí masáže sportovní, hloubkové, mobilizační, baňkování i tejpování. A prý teď dokonce rozdává masáže zdarma. Jdi na Instagram nebo Facebook Masáže Iveta Zochová a vyhraj jednu z 5 bezplatných masáží. Masáže Iveta Zochová. Ucítíš ten rozdíl.
12: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu Kateřina Marie Tichá s hitem Zničená zem. Venku naše zem zničená úplně není, ale je hodně rozpálená. Je 14:30, 7 minut k tomu, kdybyste za hodinku třeba byli doma už z práce a šli jste ještě s pejskem na procházku, tak jenom pozor, ne přes ten asfalt rozpálený, ale co nejrychleji někam na trávu. Klidně toho pejska můžete v klidu i přenést. Je to pro ně peklo na ty pacičky, tak jenom pozor na to. No a tím, že je 14:37, no tak za chviličku tady máme i naši odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Přejeme vám krásné odpoledne, faktoráci. Dneska nás čeká poslední duel kandidátů na krále budějického Majálesu. Jirko, prosím tě, z jakých škol přijdou?
3: SŠIPS a proti ním automobilka.
2: SŠIPS jsem ani nevěděla, že tady máme. Člověk se pořád něco učí.
3: Tak vydržte chvíli a dozvíte se víc, co to SŠIPS je.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech. Odpolední show s Janou, Jirkou a Pavlem od 15 do 18.

Trocha Itálie, sem k nám do Česka, Gigi D'Agostino, je 14 hodin 42 minut, za chviličku vás čeká tedy naše odpolední show. Já jsem Jirka

0: na akci, budou tam mít autogramiádu a k tomu ještě dorazí i vícemistři Evropy ze 96., kteří navíc zítra odpoledne budou hrát exibiční zápas. A já už tady mám soupisku, na kterou se začínám připravovat, a to jsou jména, že normálně mám slzu u oka, jo? Tak kdo dorazí? Tak samozřejmě nebude chybět Karel Poborský, Vláďa Šmicr, Patrik Berger, Radoslav Látal, Karel Rada, Jirka Němec, Jirka Novotný, Tomáš Skuhravý, Martin Vaniak, Pavel Hapal, Pavel Nedvěd, Horst Siegel, Pavel Kuka, trenér Honza Suchopárek, jeho asistent bude Petr Kouba, brankář, na kterýho my jako kluci jsme si hrávali. Kdo šel do brány, tak prostě byl vždycky Petr Kouba. Prostě to. A tohle jsou jména, která se zítra objeví osobně v kopačkách a ještě navíc. A já nevím, jestli to můžu říct, ale asi možná, jo. Já to řeknu. V exkluzivních replikách těch dresů, ve kterých tenkrát hráli a buď dosáhli úplně nejvýš, anebo skončili ve finále. Bude to jako neuvěřitelná akce. Pokud se na ní nemůžete dostavit, tak můžete kouknout třeba i na můj Instagram, Jirka Pelnář, budu tam dávat nějaký videa i do storíček, možná tam natočíme i nějaký rozhovory a myslím si, že to bude jako super. Takže pocty legendám zítra odpoledne Říčany u Prahy. Podrobnosti najdete samozřejmě i na webu třeba Fotbalové asociace České republiky. Já jsem Jirka Pelnář, loučím se s vámi, přeju pohodový zbytek dnešního dne, zvládněte to v práci, neuvažte se, neupečte se, neusmažte se, obzvlášť jestli pracujete ještě v restauraci, tam v kuchyni musíte mít extrémní peklo a zítra si zase užijte den zítrádiem. No a stejně taky dnešní odpoledne do 15. hodiny. Five a Queenie, We Will Rock You, k tomu Timbaland a One Republic a od 15. odpolední show. Tak se smějte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
5: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
6: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
4: Jo a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
6: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
12: Senkor. Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém.

0: Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDS, karta IDS nebo inkarta, a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDS. Jedna jízdenka pro celý kraj.
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, za Prachatice má na silnici 141 u STKčka před kruháčem je bouračka osobáku a velice podobná nehoda se došetřuje taky v Písku, na kruháči na Pražské. Ať se vám při úterku dobře jede a kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
7: Hezké odpoledne, je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo více než 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o 4leté a kratší obory. Podle posledních dat nabídly 4leté a kratší obory pro druhé kolo bezmála 25 tisíc míst. Ve Vimperku se už naplno pracuje na zimním stadionu. Začala první etapa rekonstrukce, při které zmizí část staré fasády, později přijde na řadu i střecha, nové opláštění, izolace a vzduchotechnika. Hotovo by mělo být do konce října. První část modernizace vyjde na 30 milionů korun. Část nákladů městu pomůže pokrýt krajská dotace. Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle částečných výsledků komunálních voleb totiž zvítězil kandidát na starostu, který chce systém udržet. Benátky vybírají poplatek ve vybraných dnech od turistů, kteří se ve městě neubytují.
1: Hokejový servis Hit Radio.
7: Češi dostali na mistrovství světa nepříjemnou facku, s Norskem prohráli 1-4. Pikantní je, že Norové nás na světovém šampionátu porazili teprve podruhé od vzniku samostatné reprezentace. Trenér Radim Rulík přiznal, že jsme byli horší, pomalejší a bez energie. Dneska od 20 hodin a 20 minut čeká Čechy Kanada, poslední zápas ve skupině. Postup do čtvrtfinále už máme jistý, ale po prohře s Norskem půjde hlavně o výkon a sebevědomí.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
7: Jdeme na počasí, dneska je to paráda, azuro a teploty vysoko, podobně na tom budeme taky zítra. Předpověď na středu hlásí po ránu skoro jasno, později během dne přibývání mraků spíše na oblačno, s tím, že přehánky dorazí opravdu jen výjimečně, tak uvidíme. V denních maximech to zítra ukáže 26 až 29 ve stínu.
1: Hit Radio Faktor.
10: Krásné odpoledne, faktoráci, 3 minuty po 15. hodině. Doufám, že se máte dobře. Jestli jste v práci, nezakázali byste ji náhodou?
0: Co byste na jeden den zakázali? Už za chviličku se vás budeme ptát, a když už mluvíme o té práci, jo, tak si dobře rozmyslete, co nám odpovíte.
10: Teď budeme trošku šroubovat, co na to říkáte. Šrouby a matice, mandraže a krásný den všem.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio Faktor. Za 5 minut bude 16:45. Dobré odpoledne všem. A faktoráci, otázka na vás. Co byste aspoň na jeden den zakázali? Jirko, můžeš vykopnout, co bys si nechal zakázat, kdyby to bylo možné, a můžeš se vybrat prakticky, co chceš.
1: Zabíjení lidí, to určitě, ale já nevím, člověče, asi když vemu ten obyčejný všední život, tak 100% lhaní, hulváctví, takovýhle věci.
0: Lhaní bych zakázala a strašně by se mi to líbilo. Nevím, jestli si vybavujete film Umění lhát. To bylo o tom, že tam lidi neuměli lhát, ne? Vůbec, že prostě vůbec nevěděli, co to ta lež je, jo. Takže situace, ahoj Blani, ty si trošku přibrala, ale to nevadí, sluší ti to. Nebo miláčku, já jsem ti jenom chtěl říct, že ve skutečnosti miluju sousedku a s tebou jsem jenom, protože musím. Jak by ten svět vypadal?
1: Teď by mě zajímalo, kolik lidí, co jedou v autě nebo takhle a poslouchají nás, tak kolik se jako tak pro sebe ušklíbilo. No?
0: Ale jak to máte vy? Co byste zakázali? A zapomeňte na tohleto, o čem jsme mluvili. Třeba byste chtěli zakázat ranní vstávání.
1: Dejte nám o tom vědět. 724-883-596, to je číslo na náš WhatsApp. Buď napište, anebo nám klidně nahrajte hlasovku.

0: Snad i podle vašeho gusta, Jirka se úplně rozplývá. Armin van Buuren na Hit Radio Faktor. Dneska se vás ptáme, co byste chtěli aspoň na jeden den zakázat. A vy nám reagujete na WhatsAppu. Zuzana napsala, že by zakázala otázku, co bude k večeři, ještě ve chvíli, kdy stojí mezi dveřma a má kabelku na rameni.
1: Píše nám taky číšník Petr. Jedno jediné slovo, latéčka.
0: Petře, já si myslím, že latéčko už je úplně demode. Matcha. Matcha is new latte. Eliška taky jednoslovně budík a Viktor připojil hlasité telefonáty v autobuse. Ale zase se dozvíte spoustu věcí ze života jiných lidí, ne?
1: Já bych zakázal na jeden den děti a ten den bych si strašně užil.
0: Vy nám dávejte dál vědět 724-883-596 a my vám k tomu pošleme třeba One Direction. Hit Radio.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
5: Tak hurá na Vysočinu.
4: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
5: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
4: Skály a vyhlídky, co berou dech.
5: Rybníky, jezera i koupaliště.
4: Aktivní zábava i adrenalin.
5: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
4: Vysočina má co nabídnout.
5: Stačí si jen vybrat.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré ostřižinské pivo. Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
13: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: Firma na zážitky.
17: CZ.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: is falling down. Don't worry, a to je Leony na Hit Rádiu Faktor. Je 26. května, léto se neodmyslitelně blíží, to nám připomíná i počasí a my v našem vysílání soutěžíme o čtení na léto.
1: Já nevím, jestli úplně tato disciplína je odpovídá tomu mýmu jako zaměření, tak o co se prosím tě hraje?
0: Záleží, jestli čteš nebo nečteš.
1: Jako jo, čtu, ale já tuším, kam tím míříš, to bude nějaká červená knihovna nebo...
0: Ne, vůbec ne. Hrajeme o kompletní kolekci thrillerů od autorky Lizzy Regan za 5 000 korun. Z nabídky Grada je to celkem 10 knížek.
1: No a jak se teda soutěží a co všechno můžeš vyhrát?
0: Prosím tě, soutěží se odpoledne s Jirkou Pelnářem mezi 13. a 15. hodinou a on vždycky řekne kousek děje z jedné té knihy a vy musíte hádat, jestli se to stalo, anebo nestalo.
1: Udělal to zahradník.
0: Já jsem několik knížek od Lizzy Reganové četla, myslím si, že zahradník tam nic neudělal, ale ona píše docela dost, protože 10 bych rozhodně ještě ve čtečce nemám. To je taky důležitý, jo?
1: Jo, počkej, ty můžeš vlastně vyhrát to, viď? Jako do e-booku, nebo...
0: Můžeš si vybrat buď to klasickou knížku, jestli máte rádi vůni papíru, nebo jestli naopak chcete ušetřit prostor v kufru na léto, tak do čtečky, anebo audioknihu, to je pro vás, kteří nečtete, Jirko.
1: Do sluchátek, no já určitě nebudu číst Lizzu Regan, promiň, jo.
0: Ale to je hezký, to jsou kriminálky, to jsou trailery, to je napnutý jak kšandy.
1: Já bych radši nějakou českou detektivku, víš, třeba Poldu nebo něco takového.
0: Jak jinak, Faktoráci, soutěž je určená pro vás. Podívejte se na podrobnosti na náš web, ať na to nezapomenete a zítra zkuste svoje štěstí.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Rádo zpívá o všech těch dobrých a správných věcech, které jednou přijdou, a ono možná, že se stane to, že budeme mít jeho český fotbalový klub, který bude hrát nejvyšší soutěž.
1: Nemluvíš o Dynamu, předpokládám.
0: Ne, opravdu.
1: Se lekla úplně, že mi nějaká informace unikla.
0: Ono totiž FC Silon Táborsko dneska začíná hrát baráž o postup do šance ligy, ale bohužel teda hraje až v Asii, na druhé straně České republiky, až v Ostravě s Baníkem.
1: Tak to asi bude složitý zápas. Jestli si to dobře pamatuju, tak Táborsko hrálo už o první ligu s Dynamem, že jo? Je to tak?
0: No, jako takový to derby tady proběhlo, jo. Nicméně Dynamo je teďka na dlouhou dobu vyřazený ze hry. Řekl bych, že totálně ne, tak třetí liga, že jo, taky liga. Ale jako budeme jezdit teda do Tábora, no, prostě fandit.
1: Jestli nebude náhodou Tábor v případě postupu jezdit sem, protože si nejsem jistá, zda jejich stadion splňuje ligové parametry.
0: No tak ale, jako tak, prostě hrála by se tady první liga a to by bylo moc hezké, že?
1: Táborsku držíme palce, zítra mrkneme, jak to dopadlo.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Vrátit se v čase? V Českém Krumlově můžete. Fotografie Josefa a Františka Sajdlových vyprávějí příběh Šumavy a Českého Krumlova. Každodenní život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět.

0: Udělám si sýr na pánev od Madety.
1: Na grilu není spíš na pánev.
0: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
1: Sýr nebo grill?
0: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
1: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
0: Jo, ten od Madety.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Alibi, Ella Henderson na Hitrádiu, Faktor a teď song, který vám musí zvednout náladu, i když není úplně veselý, dalo by se říct, ale je prostě skvělej.
1: No kdo by neznal Michaela Jacksona, Give It To Me. A my vás chceme pozvat na dnešní večer, protože úterý a v 18 hodin startuje Hitrádio Classic.
0: Tak si to užijte, bude to určitě lepší než hokej s Kanadou.

0: Ed Sheeran a fotograf na Hit Radio Faktor. Budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Máme tady nehodu v nádražní v Budějcích na úrovni nákladového nádraží. Je tolik, kolik je, takže přes 16. hodinu samozřejmě dopravní špička. V Litvínovicích pozor na nehodu u toho zahradnictví, jak se ze vsi přijíždí k hlavní, k E55, takže tam je taky bouračka. A na úrovni Merkury v Žižkovce je odstavený porouchaný bus a zašpuntoval tam, až to hezký není. Takže tam se zdržíte taky. My vám přejeme šťastnou cestu, faktoráci, dávejte nám vědět, co se kde děje. Například v Hořičáku na vás číhá policejní hlídka s radarem. To je informace, která přišla přímo od vás. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Cool. A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Máme 16 hodin, dobré odpoledne, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku, a to kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Řidiči i obyvatelé u Majdalény si můžou na chvíli oddechnout. Oprava hlavního tahu mezi Třeboní, Suchdolem a Rakouskem se odkládá. Nezačne v červnu, ale až v srpnu. Starostové okolních obcí prosadili šetrnější plán bez úplné uzavírky. Práce mají probíhat po polovinách, aby se doprava v turisticky vytížené oblasti úplně nezastavila. Senát si dnes v podvečer připomene 30. výročí ustavení České horní parlamentní komory. Slavnost shromážděním svých současných i bývalých členů. Na shromáždění promluví i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně poté obdrží symbolické klíče k senátu. A Táborsko dnes vstupuje do baráže o první fotbalovou ligu. Od 18 hodin ho čeká první zápas v Ostravě proti Baníku, který je podle papírových předpokladů favoritem. Jihočeši jsou v baráži podruhé. Jim postup těsně utekl přes Dynamo. Odvetá se bude hrát o víkendu v Táboře.
12: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
11: Přidám ještě předpověky na zítra. Na jihu nás ráno a dopoledne čeká azuro, pak mají dorazit mraky. Na odpoledne meteorologové hlásí spíše oblačno a místy i občasné přehánky. Nic velkého to ale nebude. Naměříme mezi 26 a 29 stupni.
9: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne všem. Úterý 26. května. Doufáme, že se máte fajn.
1: Určitě, když je takovýhle krásný počasí venku, tak to musí být lepší. Vydržte chvíli, my vám představíme poslední dva kandidáty na krále letošního českobudějovického majálesu.
0: Předtím budeme hrát, abyste to měli ještě lepší, Jeleni budou a taky Avril Lavigne.
10: Hit Radio.

0: Jeleni na Hit Rádiu Faktor. Za 5 minut bude 4:45, letí to jako blázen. To by se dalo říct vlastně i o školním roce, protože je konec května. Ještě párkrát a je to za váma.
1: No ale ještě předtím musíte stihnout přece ten majáles. Budějický majáles je na spadnutí a my už tady pár dní po sobě vítáme potenciální kandidáty na letošního krále nebo královnu. Dneska je poslední kolo.
0: Pojďme si představit prvního kandidáta, respektive představ se nám sám.
2: Ahoj, já jsem Tomáš Kučera a jsem z automobilní školy a naše téma je technoparty.
1: Technoparty je, techno je všechno. Co tě vedlo k tomu zvolit si právě tohleto téma?
2: No, tohle téma jsme se zvolili jako škola. Myslím si, že to je pro naši školu celkem jako takový ideální téma prostě. Jo, co tam chodí za lidi a všichni to mají rádi.
0: A proč jsi se rozhodl, že chceš být králem?
2: Já jsem byl zvolen mojí třídou, prostě jsem takový hodně extrovertní člověk a myslím si, že jsem na to ideální kandidát.
1: A přitom zní tak klidně, vy. Kej pohodář, co uděláš pro to, abys vyhrála, jak moc ti s tím pomáhají všichni?
2: Tak já se snažím dělat úplně všechno, co můžu a škola mi pomáhá taky, jak asi může. Všichni, kdo chtějí se zapojit, tak se zapojí a kdo nechtějí, tak ne.
0: Tome, co se ti vybaví, když se řekne majáles a co na něm máš nejradši?
2: Jako první mi vždycky jako vyjde z hlavy samozřejmě průvod a zakončení toho týdne, ale teď, když jsem král, tak vím, že to je jako několik hodin strávených jinýma aktivitama.
3: Co na tom máš nejradši?
2: Asi ty lidi, co jsem poznal tady a tu zábavu, která jako v tom je, v tom majálesovém týmu.
1: Tome, ty jsi Budějčák, tak pojď zkusit dát náš jihočeský minikvíz, to bude pro tebe brnkačka.
3: Co jsou šraniky?
2: Tak to teda netuším.
3: Závory na kolejích. Co je taluta?
2: Tak to taky nevím.
3: Příkop, škarpa. Když něco zalígruješ, co uděláš?
2: Zalígruju, tak jako za masku.
3: Ne. Zavřeš barák, zamkneš a jdeš pryč.
0: Nevadí, na tomhle majáles nestojí. Tvůj vzkaz pro voliče?
2: Čau, já jsem Tom Kučera z automobilky. Chtěl bych vás poprosit, abyste dnešní volili, protože když vyhrajeme, tak není problém prostě všechny pozvat na pivko a užít si krásný majálesový pátek se všema, co znám a i klidně, který nový poznám.
1: Hele, to je kandidát, jak se patří. Konečně někdo něco těm lidem nabídnul, pozve je na pivko.
0: Ten včerejší nás zval do bazénku, na to si taky pamatuju. Další kandidát, respektive kandidátka, protože to bude dívka, už za chvíli.

0: Tennis Machine, Hitrario, Faktor a Linkin Park. Dobré odpoledne všem a především zdravíme podporovatele budějického Majálesu, protože my už víc než týden zpovídáme kandidáty nebo kandidátky na budoucího krále či královnu. Je to královna potom, když to vyhraje holka?
1: Přesně, a dlouho už nebyla. A proto jsme si nechali jednu kandidátku až na úplný samotný konec. A jak se jmenuje a odkud je, to vám právě teďka řekne.
2: Tak, já jsem Klára Cvachová, jsem tady ze Střední školy informatiky a právních studií a naše téma je Karneval Rio.
0: Co tě vedlo k tomu zvolit si právě toto?
2: Tak to téma se hlasovalo stejně, jako se hlasovalo o královi a mělo nejvíc hlasů.
1: Proč jsi se rozhodla, že zrovna ty chceš být královnou?
2: Já jsem se úplně jako nerozhodla, mě do toho vlastně domotivovala moje třída, když jsme měli vlastně žádného zástupce ze třídy, tak byli, ať to zkusím, tak jsem to zkusila a vyšlo to.
0: Co uděláš pro to, aby si vyhrála a jak ti s tím tedy třída pomáhá?
2: Udělám proto vše, co bude v mých silách a věřím, že moje škola proto taky dělá všechno, co je v jejich silách, ale asi by mohla být trošku větší účast při tom hlasování.
1: No a když se řekne Majáles, co si představíš a je něco, co na něm máš fakt jako úplně v topu, nejradši?
2: Tak když se řekne Majáles, tak si představím sluníčko, vodu, alkohol a sokolák určitě. A nejradši mám na Majálesu asi ten pátek, jak se všichni prostě sejdou, vždycky se potkám s kamarádama a nějak se to zakončí, oslaví se to.
0: Kláry, ani tebe nemine jihočeský minikvíz.
3: Co je lokáč?
2: Jaký lok?
3: Ne, to je louže velká. Když si něco dáš do foroty, co uděláš?
2: Srovnám si to.
3: Ne, dáš si to do zásoby. Co je pikador?
2: Párek v rohlíku.
3: No je.
1: To by bylo, aby Budějčanda nevěděla, co to je pikador, viď?
0: No, tak to už ví úplně každý.
1: Teď je tvůj okamžik, Klárko. Tak nám pozvi ty tvoje potenciální voliče k volbám a řekni, proč by zrovna měli volit tebe.
2: Takže já jsem Klára Cvachová, jsem tady z Střední školy informatiky a právních studií a volit byste mě měli kvůli tomu, protože dlouho nebyla žádná Majálesová královna.
0: To je velká pravda. Budeme ti držet palce, aspoň já za ženský. A jinak Faktoráci, výzva pro vás. Sledujte nás na Instagramu, protože tam se můžete podívat i na videa přímo ze studia.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Zveme vás na Demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi. Prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
8: www.elvaprofi.cz.
7: Cesta k nám se vyplatí.
9: Sportfilm festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v biografu Kotva v Českých Budějovicích.
10: Vstup zdarma.
9: Sportfilm.cz. 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci?
9: Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej, hej, kamarádi.
15: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na trase Třeboň České Budějovice.
16: Ahoj, tady Jirka, je to zrovna v Třeboně ze Budějc, kousek za Třeboní, je tam převrácený kamion ve škarpě, zrovna ho překládají, tak pan dávej se pozor, musí se objíždět jenom jedním kovem, čau.
1: Jo, to je ten kamion, který spinká od rána už u dvorců, tak bacha na to, konečně ho probudili a budou ho stavět na kola. Tak opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
17: Hit Radio. Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tak.
1: Shawn Mendes na Hit Radio Faktor. 2 minuty po 4:30. Přejeme vám hezké odpoledne a jdeme vás pozvat na sobotu. Budějce budou plné běžců, protože bude Matony Running Festival České Budějovice. Překraldu půlmaraton a jeho součástí je i Vodafone běh na 5 kilometrů. To je taková vzdálenost, která se za mě dá uběhnout v celku snadno.
2: Za tebe možná jo, ale já bych po 500 metrech normálně odpadnul a museli by mě odvést záchranka. A nebo by se tam mi do cesty nějak připletla nějaká hospoda otevřená, tam já bych zapadl a počkal bych, až to všechno skončí a pak bych šel fandit do cíle. Nicméně my vás tam chceme pozvat, protože každý běžec získává běžecký tričko Adidas, jenže ono už je jako plno, ne?
1: Teď je pozdě zvát vás, abyste se registrovali, protože ty si sice říkal, že pro tebe by to bylo říček, ale 1200 lidí se našlo, kteří to uběhnou těch 5 kiláků úplně v klidu. Takže pro vás tričko Adidas a pro vás ostatní, kteří jste na tom jako Jirka, navštivte Vodafone zónu přímo na náměstí Otakara Přemysla Otakara II. Prohodila to. Tam vám půjčí powerbanku, můžete se tam občerstvit, zasoutěžit si o sluchátka Samsung a Jirko, možná byste mohl rozvinout vztah ke sportu, protože tam bude fotokoutek s nápisem Běh je láska.
2: Když já sport miluju, opravdu jako, jo.
1: Když ho nemusíš dělat, no.
2: Hokej miluju teď třeba.
1: No, teď radši budeme běhat, jo. Klidně si doběhněte i do prodejny Vodafone v budějickém IGI centru, protože tam, když si pořídíte nějakou novou službu, tak dostanete hodinky Xiaomi jen za 1 korunu. Důležité je mít aplikaci Ranček. Máš jí, kolego?
2: Nemám.
1: Můžeš si ji stáhnout, tam jsou všechny informace. Vám, kteří se na start Vodafone běhu postavíte, přejeme hodně sil až do konce.

0: Kučinasky na Hitrádiu Faktor zpívali o týmu neohrožených žen, ale my tady v Budějcích máme takový, o kterým by si ve Vrchlabí mohli nechat akorát tak zdát.
1: Historka, která vás určitě potěší a která se opravdu stala, protože nedávno proběhl v chorvatském Omiši turnaj v házení a to se zúčastnili právě českobudějovický házenkářky a došlo tam k nešťastné události. Jeden z účastníků skolaboval, zastavilo se mu srdce. Hele, holky přiskočily, zachránili ho a všechno bylo dobrý.
0: No tam je totiž úžasný to, že to byl veteránský turnaj a tam jsou holky, které normálně chodí do práce a dvě z nich, Lenka Cimulová a Olga Nováková, jsou zdravotní sestřičky, takže když se tam chlapík skácel, tak na nic nečekali, začali jednat a i když nepřivezli medaily z toho turnaje, tak tohle je pro ně to největší ocenění a to uznejte sami, že tak prostě je.
1: Já jsem si Lenku Cimulovou zkoušel googlit, prej hraje za Loko České Budějovice. Je, ale to jsou krásné dámy, ať se vám všechno daří a buďte nadále tak úžasný jako dosud. Hit Radio.
2: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více

0: Vodafone.
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krůtí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
2: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
3: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
4: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
5: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
4: a poctivé pivo z místních pivovarů.
5: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: I'm Low a Blackbear na Hit Radio Faktor bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, prosím tě, u vás v Radomyšli jsou všichni v pořádku?
0: Doufám, že jo, zase nehoda.
1: Kousíček od Radomyšle, tak si na to dávejte pozor, je to na silnici 173. Havarie osobáku naštěstí teda bez zranění. Taky jste nám hlásili půl hodiny zpátky vyprošťování kamionu, který od rána ležel na úrovni dvorců na cestě Střeboně na Lišov, tak bacha, byl tam omezený jeden jízdní pruh, kdyby se to ještě nepodařilo vyprostit, tak snad si rychle máknou a bude to zase průjezdný. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
6: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
6: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Je 17 hodin, dobré odpoledne, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než tisícovku přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna příštího roku. Klempíř to řekl po jednání koaliční rady. V Budějcích se chystá docela nevšední způsob, jak se dostat přes Malši. U Malého jezu vznikne samoobslužný přívoz pro pěší a cyklisty, který si obsloužíme sami. Převeze až 4 osoby nebo 2 lidi se 2 koly a propojí oblíbené rekreační trasy u řeky. Stavět by se mělo příští rok na jaře. První zájemci by se mohli svést příští rok v létě. Hokejisté Montrealu s Jakubem Dobešem v brance podlehli na domácím ledě Caroline 2-3 v prodloužení. Canadiens tak ve finále východní konference NHL prohrávají s Hurricanes 1-2 na zápasy. Český golman si ve včerejším utkání připsal 35 zákroků a taky 1 asistenci.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
10: Nakonec i počasí, noční teploty se udrží mezi 12 a 15 stupni a zítra přes den se opět budou šplhat ke 30 ve stínu. Na startu dne čekáme skoro jasno, později přibydou mraky, ale přehaňky slibuje předpověď na středu spíš jenom výjimečně.
8: Hit Radio Faktor.
0: A 2 minuty po 17. musíme zpátky na silnice.
1: Pod Veselým nad Lužnicí, jak je Kaufland, tak tam je vážná nehoda 2 osobáků. Je tam u toho kompletní sestava IZS. A ještě taky psal Víťa, že za Třeboní ten kamion pořád leží, ale už ho budu vyprošťovat.
0: Buďte na sebe opatrní, faktoráci, a hezky v klidu s dalšími hity v playlistu UDG. A teď taky Miley Cyrus.

0: Odlétáš a UDG, ladíte Hit Radio Faktor a my vás teď budeme zvát na poslech našeho podcastu Vypalovačka. Není tak úplně náš, ale je našich přátel a kolegů z Hit Radio 90.
1: Tentokrát to bude na téma boybandy. To víš, a to jsou takový ty doby, kdy si holky vylepovaly ve svých pokojičkách Backstreet Boys, East 17, Take That.
0: Mně to nemusíš říkat, já jsem mezi ně patřila.
1: A lepila jsi tam třeba i luneťáky?
0: Ne, to už bylo za mnou. Lunetika, český boybandy, ty mě nějak nezasáhly, ale za Take That, za ty bych se i poprala.
1: Já se ti vůbec nedivím, to víš.
0: Ale nejen holky, ale i kluci. Tady je Michal Klein a jeho kategorie boybandů.
2: Vlastně mi nevadil žádný nikdy boyband. Já jsem si ty boybandy totiž rozdělil do třech kategorií. Ačkový, pak jsou ty Bčkový, což byly třeba Worlds Apart, jo, nebo Five. To jsou takový ty boybandy, který chtěli, ale moc jim to nešlo. A pak jsou ty Cčkový, a to jsou pro mě ty směšný boybandy, kterým se směju do dneška.
1: Tak teď už možná víte, že Vypalovačku na téma boybandy prostě slyšet musíte. A kde si ji poslechnout? No tak určitě na klasických podcastových platformách a odkaz najdete i na našem webu hitradiofaktor.cz. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Sigbroman a Tim Berg na Hit Radio Faktor. Venku zase vedro, bude to pokračovat až do konce týdne. Meteorologové teď ale vydali měsíční výhled na celý červen a z něj se dozvíme spoustu zajímavých věcí.
1: Jo, a jakých?
0: Že měsíc bude průměrný až slabě nadprůměrný, co se teplot týče, a co se srážek týče, tak ty mají být průměrné nebo podprůměrné.
1: Tak ty podprůměrné srážky samozřejmě nepotěší zemědělce, farmáře, zahrádkáře, ale potěší svadebčany. A ty mírnější teploty taky, protože není nic horšího, než když se na svatbě paříš v 35 stupních, ve obleku, v šatech, pak holkám teče make-up a když taky do toho zaprší, tak to je zase obrácená situace.
0: Jaký bude červen, to vám teď nikdo neslíbí, ale že hity budou skvělé, to víme na 100%. Za chvíli Simple Plan a taky David Guetta a Teddy Swims.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
4: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
5: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
3: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
5: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
6: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
7: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
9: tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: nemáte cigaretu?
11: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stísněný
9: prostory. Já bych umřela šokem.
11: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
2: Dnesky snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio faktor David Guetta, tedy Swims a Townsend. A i kež by to našim hokejistům dneska s Kanadou hrálo takhle skvěle. Já jediný, co vím, se přiznám, je, že hrajeme s Kanadou, ale vůbec nevím, co nás čeká v případě výhry, prohry, jak to vlastně, Jirko, bude dál.
1: Dneska odpoledne se podařila dobrá věc. Norsko porazilo po prodloužení Dánsko 4-3. A to znamená, že kdyby se nám náhodou podařilo tu Kanadu dneska podrtit v základním hracím čase za 3 body, za plný počet, tak skončíme druzí ve skupině. A asi by to Čechům hodně pomohlo, protože nebudeme pak mít ty těžký soupeře, Finsko nebo Švýcarsko.
0: No a jaký jsou prognózy? Je nějaká šance, že vyhrajeme? Jak se na to dívají třeba bookmakeri? Ty mají vždycky přehled o tom, jak to může dopadnout.
1: No, myslím si, že naděje bookmakerů v úspěch českého týmu včera po té porážce s Norskem velice poklesla, staví nás do role outsidera, naproti tomu šance Kanady šroubujou strašně vysoko.
0: Ale jak se říká, naděje umírá poslední.
1: A já říkám, že zápas skončí až teprve, když zazní píšťalka.

0: Sledujte Hitradio Faktor a než se s vámi rozloučíme, tak vám řekneme, co nás čeká zítra.
1: Středa, půlka týdne, už budeme vstřebávat buď porážku, anebo výhru nad Kanadou. To se ukáže při tom dnešním večerním utkání a já už prostě musím jít.
0: Že jsem překvapená, že si vytáhl zrovna hokej, opravdu. Bavili jsme se dneska o něčem jiném. Jo, vlastně ještě o tvém autě, to taky. Zítra jdeš podepisovat smlouvu, tak se u toho pěkně namáš. Bude zase horko a je Národní den opalovacího krému.
1: A taky je den, kterýmu se říká není se čeho bát, tak jestli to má souvislost právě s tím hokejem, tak já beru, hele. Zítra se tu uslyšíme zase v 15 hodin.
0: Zítra nehrajeme, doufám.
1: Ne.
0: My ale hrát budeme a moc se na vás těšíme.
1: Ahoj.
2: Hitradio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hitradia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitradiu.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
5: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu.

0: 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor na trase Budějce Lipno, jestli jedete přes Dolňák a ne přes Krumlov, tak opatrně v rybníku. Před mostem jste zahlédli policejního kodiaka s radarem, tak nohu z plynu a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dominik Feri je na svobodě. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Bývalý poslanec se také musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu. Americký lékař izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce kvůli kontaktu s ebolou je dál bez příznaků. Daří se mu dobře. V metropoli dnes se teploty překročily 30 stupňů Celsia. Speciální biobox, ve kterém pacient nepřetržitě pobývá, není možné klimatizovat. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném pouze při sobotní pouti. Potom bude uschována. Potvrdil to dnes pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.
8: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována. Budeme sledovat její další kondici, to znamená, je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
7: Hudební festival Colors of Ostrava letos poprvé návštěvníkům nabídne psychoterapeutickou pomoc. Pořadatelé také posílí servis pro neslyšící pomocí umělé inteligence a v programu představí řadu umělců s tělesným postižením. Festival se v dolní oblasti Vítkovec uskuteční od 15. do 18. července.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
7: Ranní teploty 16 až 11 stupňů v údolích, ojediněle až 8. Bude většinou jasno, polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezská, pak na jihu Čech místy, jinde jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty pro středu 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 33, naopak na severu Čech 24 stupňů. Vítr čerstvý od severozápadu.
10: 18. hodina odbyla, znamená to jediné, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, tak přeju hezké úterý.

Tohle jsou Králové 80 Kocavan, DISCO, neboli disco. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80, 90 a milénia. Odstartovali jsme úderem 18. hodiny a až do 21. vám budeme servírovat to nejlepší z minulosti. Třeba Pink Get a Party Started, tak to je záležitost, kterou mezi vás posíláme právě teď s přáním toho nejlepšího úterý.

0: Z filmu Lví král je píseň Can You Feel the Love Tonight. Postaral se o ní Elton John. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Když jsme u těch lvů, tak jako lvy se dnes na ledové ploše budou opět rvát naši reprezentanti. Tentokrát vyzvou jedničku v naší skupině, a to celek Kanady. To utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. Tak budeme po tom včerejším debaklu proti Norsku našim reprezentantům moc držet palce. Hrajeme ty největší hity minulosti, až do 21 hodin pro vás máme nabídku toho nejzajímavějšího z našeho hudebního archivu. Za chvilku to bude třeba Mike Oldfield, Cara Dillon pomáhala s písní Man in the Rain a taky John Lennon se přihlásí o slovo. Takže rozhodně bude co poslouchat, užívejte úterý.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zpíval Honza Kalousek, Hvězdy se mění, to byla písnička, na kterou jsme vzpomínali. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Honzu Kalouska určitě dobře znáte nejen ze své solové dráhy, ale taky díky skupině ZOO, kde začínal svou kariéru. ZOO, to je ta kapela, která má na starosti třeba písničku Čas sluhů, taky Chodím ulicí, další velký hit, na kterém se podílel samotný Honza Kalousek. No a mimochodem se podílel také na hudbě k filmům Šakalí léta nebo Rebelové. I tohle pochází z jeho hlavy, tedy alespoň pokud jde o písně. Winner Takes It All, to zpívá švédská skupina ABBA. V podstatě se to hodí k tomu dnešnímu večernímu zápasu. Vítěz bere vše, by se možná dalo aplikovat. Ten dnešní zápas už nerozhodne o tom, jestli budeme ve čtvrtfinále, to máme naštěstí jisté. Každopádně, pokud bychom vyhráli, máme slabšího soupeře z té další skupiny. Taky se pravděpodobně nebude náš nároďák muset stěhovat z města, ve kterém hraje právě teď. No tak uvidíme, co ten dnešní zápas přinese a budeme moc držet palce, i když soupeř je těžký. Kanada.

0: Walk On By, další velká hudební vzpomínka, jak Dinej, tak to jsme hráli na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Který bude pokračovat a taky touhle věcí. Lamač dívčích srdcí Eros Ramazzotti, Sebastiano na Canzone. Velká klasika, která dostojí jménu našeho hudebního speciálu, už je v playlistu připravená. Tak si ji za chvilku zahrajeme v plném znění.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle na pohodu si hrajeme na Hitrádiu. Sixpence, None the Richer, There She Goes. Tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali a která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí na koupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám servírujeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

Tohle jsou Soul Sister, The Way to Your Heart. Pokud jste dneska měli nějaké starosti, tak s tímhle hitem jste je museli hodit za hlavu, protože ten je tak skvěle energický a pozitivní, že vám tu náladu prostě musel vyladit. Let Loose 17 budeme hrát dál, taky Gary Halliwell, Colin. I s tím můžete počítat v příštích minutách na Hit Rádiu, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Hudební návrat do roku 2001. Tehdy Gary Halliwell vydala desku Scream If You Wanna Go Faster a na ní písničku Call It.
1: Je to tak dávno, co si modlí.
0: Je to tak dávno, zpívá Jarek Ledecký, je to dávno, kdy vydal i svou píseň Právě teď, kterou máme nachystanou do dalších minut tady na Hit Rádiu. Prostor u nás dostane taky domácí muzika. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik. Vybíráme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Až do 21 hodin vám hrajeme 80, 90 a největší hity milénia. Pet Shop Boys, taky Sugar Babes budou následovat.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

Konec 90. patřil zejména boybandům, na začátku milénia se k ním hodně přidali i girl bandy. Tohle je jeden z nich, dívčí skupina Sugar Babes. Overload je píseň, kterou jsme si poslechli. Sugar Babes opravdu královali zhruba tak od roku 1998, kdy se tahle parta dala dohromady v Londýně. Byla to trojice, která postupně ale všechny členky vyměnila a pak dál docházelo k různým změnám sestavy. No v podstatě to byla možná nejvíce obměňovaná kapela v historii popu. No a tehdy se vedly poměrně i velké diskuze mezi fanoušky, odpůrci, kritiky, mediální sférou o tom, jestli by se vlastně měli jmenovat Sugar Babes, protože v jednu chvíli nebyla v kapele ani jedna z originálních členek. Nicméně historie tomu chtěla tak, že v roce 2019 zaznamenali comeback v té původní sestavě a dokonce získali zpátky práva na to, aby si mohli říkat Sugar Babes. Tak to byla tady jedna velká hudební vzpomínka, další bude následovat. My se z Británie, respektive z Anglie, přesuneme do Irska. Vedle za skupinou U2, ta má na triku třeba singlovku The Fly.

0: Krásná balada, o kterou se postaral Nick Berry. Every Loser Wins. To byla věc, kterou jsme hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě jednu romantiárnu tady pro vás do konce hodiny máme připravenou. Uslyšíte švédskou skupinu Europe. Ta nemá na triku pouze Final Countdown, ale třeba taky Kerry. Hodně velká chvilka nostalgie. Taky Lucka Bílá nebo Seš, to všechno vám budeme hrát v těch příštích minutách. Hezké úterý s datem 26. května.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Hit Radio.

0: Trošku jsme zvolnili, tohle je Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A teď je taky hitovka Lonely Symphony. Posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia.
1: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
0: Pokračuje další hodina hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát ty největší hity minulosti a začínáme skupinou Blur. S vámi Michal.

No jo, ty vejšky tam prostě má, stejně jako v té známé písni All I Want For Christmas Is You, tak tady je taky takové dlouhé you. Saving All My Love For You zpívala Whitney Houston. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, Tom Jones a Mouse T. Ti rozhodně patří k správné oldies a retro party. Sex Bomb je píseň, kterou máme připravenou v playlistu, ale přidáme nejprve Outkast, Miss Jackson. Tak to je věc, která už teď letí mezi vás s přáním hezkého úterý.

Slibovaná klasika stanečních parketů. Na žádné správné retro a oldies party tohle nesmí chybět. Legendární Tom Jones. Sex Bomb. Jsme hráli právě teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku vyletíme se skupinou Buty. Máme od nich připravenou písničku Vrána. To bude další velká chvilka nostalgie a pro lepší náladu vám budeme hrát taky Sonic Life anebo Depešáci připravení Master and Servant. I na to se můžete pomalu, ale jistě těšit.

nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Nespěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí.

Tohle je zpěvačka Sonic a její parádní záležitost, písnička Alive. Taky tohle jsme vám naservírovali do úterního hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zdravíme vás přesně v 8:30 večer. Mimochodem, máme dobré zprávy z ledové plochy. Národní tým hraje v posledním duelu v základní skupině světového šampionátu proti Kanadě. No a teď během písničky od Sonic vstřelil náš nároďák gól. To znamená, že aktuální stav je 1-0 v náš prospěch. Tak to je mnohem hezčí hokej a hezčí podívaná než ten včerejší výkon s Norskem. Tak to budeme brát tak, že se včera Češi jenom šetřili na ten dnešní duel, protože teď pálí jednu ránu za ránou. Tak moc držíme palce, aby to padalo do té sítě, co nejčastěji do té správné sítě, protože pokud bychom nad Kanadou vyhráli, tak to pro nás třeba znamená i to, že bychom měli lepší umístění v tabulce, tedy slabšího soupeře z protiskupiny a dost možná by se Češi ani nemuseli stěhovat ze stadionu, na kterém právě teď hrají, tedy v rámci toho čtvrtfinále, semifinále a finále, to už je pak samozřejmě jiná pohádka. Jusu Endur a taky Nena Sherry, 7 seconds. Tak to je záležitost, kterou vám teď posíláme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium, tak užívejte tenhle poslech.

All I need is a miracle, to nám zpívali Mike and the Mechanics, my jsme je připomněli právě teď, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu hitů, mezi nimi třeba Roger Sanchez, taky Tina Turner, ale připomene se i švédská skupina Roxette. Taky na tuhle romantickou strunu si zadrnkáme, tohle singlovka Listen to Your Heart. Možná jeden z těch největších hitů v jejich kariéře, tak i ten jsme pro vás připravili. Do příštích minut.

Tohle jste určitě poznali, Crazy Town, Butterfly. 21. hodina klepe na dveře. Český nároďák uhrál první třetinu proti Kanadě. Je ve vedení 1-0, právě teď je přestávka. Tak budeme držet palce i v těch dalších dvou třetinách. Co se ovšem ke konci blíží, tak to je aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zítra vaše středa, no a ve čtvrtek jsme zpátky i s tím nejlepším z 80. 90. a hity milénia pochopitelně nesmí chybět. Na Hit Radio bude pokračovat Chad Kroeger, frontman skupiny Nickelback, který na solové dráze představil singlovku Hero, taky Lady Gaga, Lost Frequencies, Clue, prostě bude co poslouchat. Tak užívejte úterní večer.

0: Hit Radio Faktor.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem